Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je pondělí 13. července a svátek má Markéta. Toto jméno má orientální původ, pochází až ze staroindického slova manžáry s významem perla nebo pupen. Slovo přejala řečtina jako margarites, odtud latina jako margarita. Významem jména Markéta je tedy perla. A ještě přidám dvě pranostiky, na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí, nebo na Markétu li pršívá, 14 dnů vlhko bývá. Markétám přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další písničky, ať se vám hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Radio
1: Blaník. Momentálně je převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Teploměr ukazuje 16 až 12 stupňů Celsia. V pondělí bude polojasno, ráno na jihozápadě až jasno a naopak na severovýchodě bude mraků více. Přehánky spíše výjimečně. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude pofukovat slabý větřík. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

Noc strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pondělí 13. července a svátek má Markéta. Narozeniny dnes oslaví bývalá československá atletka Helena Fibingerová, její 77 let. A narozeniny má taky herečka Taťána Dyková, rozená Wilhelmová, a té je čerstvých 48. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší. A ještě jedna vzpomínka, narozeniny by dnes oslavila herečka a scénáristka Zdena Hadrbolcová, bylo by jí 89 let. Do hereckého nebe odešla v listopadu roku 2023. Teď už na Blaníku další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky, a to hlavně na horách. Teploměr ukazuje 16 až 12 stupňů Celsia. V pondělí bude polojasno, ráno na jihozápadě až jasno a naopak na severovýchodě bude mraků více. Přehánky spíše výjimečně. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni a bude pofukovat slabý větřík. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.

0: S vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledínský. Je pondělí 13. července a na řadě jsou výročí, to znamená, že teď se vypravíme zpět do minulosti a začínáme jedním smutným výročím. Před 79 lety při tragické nehodě tramvaje v Bukově u Ústí nad Labem zahynulo 30 lidí a 76 jich bylo zraněno. Tohle neštěstí se stalo 13. července 1947. Byla to největší nehoda v historii tramvajové dopravy v Československu. Dnes je to 27 let, co byl schválen zákon, kterým Česká pojišťovna ztratila monopol na povinné ručení automobilů. Psal se tehdy rok 1999. A před 16 lety Václav Klaus jmenoval vládu Petra Nečase a to byl rok 2010. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 13. července. Svátek má Markéta a před námi jsou očekávané události. V Praze a v Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou mimo jiné promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. V hlavním městě ještě zůstaneme. Začíná oprava stropu odbavovací haly hlavního nádraží, do které zatéká z parkoviště a magistrály. Po dobu 4 měsíců omezí provoz na magistrále i parkování. V Jindřichově Hradci zahájí provoz pivovary Jindra a restaurace Smetana v zámeckém pivovaru. Město památku z 16. století opravilo za více než 500 000 000 korun. V Plzni začnou stavět domov pro osoby s kombinovaným postižením a domov pro osoby s poruchou autistického spektra. Novostavby domovů vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu. Stavba by měla být dokončena za 18 měsíců. V Hradci Králové začíná oprava Malšovického mostu přes Orlici. Akce potrvá do poloviny listopadu. V Krkonoších vypuknou krkonošské železniční víkendy. První parní víkend v Martinicích bude jezdit parní vlak zvaný Sedma se soupravou historických vozů. A Rožnovské Valašské muzeum v přírodě připravilo sklářský den, který návštěvníkům přiblíží tradiční výrobu skla. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

0: life. Padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Dobré pondělí, hezké ráno, začíná 29. týden tohoto roku 2026. A tady u nás začneme mezi 5. a 6. hezkou českou a bude jí mít Michal Tučný.
2: Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbaví.
1: V tomhle vedru skákneme i na jedno. A další písničku přidá i Marek Stracený. To hraje hezky česky a jmenuje se Blaník. Hezké ráno přeji všem.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
1: Jasná až polojasná dnešní obloha, teploty příjemné letní 27 až 31 stupňů. Užijte si den.
3: Martin Císař
4: na Rádio Blaník.
1: Dobré ráno, dnes s vámi budu mezi 5. a 9. od 6 hodin také s Adélou Zahradníčkovou. A v tuhle chvíli posílám první písničku české hodinky. A na počasí tohoto týdne se za chvíli podíváme. Přihlásí se meteorolog Martin Tomáš. Tak hezký poslech.

0: Skvělé ráno, krásné pondělí, je 13. července a je tam ta třináctka. Ovšem není to pátek, je to pondělí, ale v mém případě, jestli je to úterý, středa, čtvrtek a nebo neděle, je to úplně jedno. Já prostě třináctku mám rád. Tak na tom doufám jste stejně a pohodově budeme hrát za chvíli dál pro vás, pro vaše uši. Nicméně teď se podíváme na tento týden. Je to 29. pro rok 2026.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Mám tu Martina Tomáše a ptám se na to, Martine, jaký ten týden bude, co se týče počasí?
2: Tak ten týden bude poměrně teplý, když to řeknu hodně ve zkratce, ty teploty už budou místy atakovat nebo dokonce překračovat v těch nejteplejších oblastech 30 stupňů, ale postupně se budou objevovat také přehánky nebo i bouřky.
0: Tak jo, Martine, díky moc, hezké ráno přeju, co vám daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Je léto, tak si užívejte pohody a českých písniček. Tu další pro vás bude mít právě teď Michal Tučný, potom i Helena Vondráčková nebo Michal Prokop. Já vám přeji hezké ráno.
1: Hezky česky, celé léto.

0: Pohodové ráno, hezký celý den, posloucháte Rádio Blaník a my vám hrajeme celou hodinku jenom hezky česky. Ta druhá přijde mezi 12. a 13. To už s vámi bude kolega Pepa Černý. A za chvíli se skočíme, lidově řečeno, na jedno. Ano, bude tu i Jaršovský pivovar. A za chvíli také aktuální zprávy s Monikou a podíváme se krátce na počasí, jaký dnešek bude. Tak hezké ráno, ať se daří.
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil sakypaky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa.
4: Karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.

0: Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
8: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
9: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vláda se dnes bude zabývat záměrem revize krizové obrany a související legislativy. Ten společně vypracovali ministři obrany a také vnitra. V Praze a Brně dnes začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Frýdek Místek opravuje historickou budovu základní školy Petra Bezruče. Je z konce 19. století a má problémy s vlhkostí. Loni proběhla v památkově chráněné budově oprava suterénu. Letos dělníci upravují vnější části. Ministři Evropské unie budou řešit sankce proti Rusku i omezení dovozu z židovských osad. Česko bude zastupovat náměstek ministra Jiří Brodský. Ministr Petr Macinka je na návštěvě Izraele. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek bude teplý a poměrně slunečný. Ráno bude zpočátku ještě převažovat jasno, během dne bude spíš polojasno. Jen na severovýchodě a severu území bude víc oblačnosti a na horách se můžou přes zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehaňky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě kolem 25. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ráno, krásný celý den. Já připomínám, že je 13. července a vy posloucháte Ranní Blaník. Rodiče malých dětí a příjemce superdávky čekají výrazné změny. Poslanci totiž schválili navýšení rodičovského příspěvku, který se ale dotkne jen omezené části jeho příjemců. U superdávky bude její případná změna oproti současnosti záviset na více faktorech, a to na složení domácnosti a na tom, kde bydlí. Některým lidem tak může podpora vzrůst, některým zase pro změnu klesnout. Nicméně rozhodli o tom poslanci, kteří v minulém týdnu schválili novely příslušných zákonů. V současnosti pobírají rodiče malých dětí rodičovský příspěvek ve výši 350 tisíc korun. Od ledna se tahle částka zvýší na rovných 400. Tak, co dál tady u nás? Za chvíli Miraj a vedle tebe usínám, no a já spíš vedle tebe stávám. Já vám přeji krásné ráno, úderem 6. se mnou těší i Adélka Zahradničková. Tak ať se dobře stává a skvěle poslouchá.
1: Ve fotbale na rádiu Blaník. Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Petra Janů na Blaníku za 5,5 minuty. Máme 6 hodin, přeji vám krásné pondělní ráno. Je tu pondělí s datem 13. července a za chvíli tu budou třeba Karel Zich.
1: Není všechno pána, co hraje.
0: Marie Rotrová.
2: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, co splný čván už to vtej.
0: A nebo Xindl X.
3: Cítím se kurňák, jako puberták.
0: Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Pěkné ráno za 5 minut, celá tedy 6.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
2: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
1: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
1: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Radio Blaník, počasí.
5: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Před námi je pěkný letní den, který nabídne většinou polojasno a teploty až 30 stupňů. Pofukovat k tomu ale bude slabý vítr. Tolik o počasí a na řadě už jsou zprávy s Monikou.
6: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší-nemocnice.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Babiš odmítá návrh na schůzky nejvyšších ústavních činitelů. Na Strakonicku startuje oprava silnice 1/20. Wimbledon uzná i vítěze mužského finále.
7: Radio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh na obnovení konzultační schůzek nejvyšších ústavních činitelů, a to k zahraniční politice státu na návrh prezidenta Petra Pavla. Předseda vlády České televize sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší, a zmínil, že na schůzky by neměl čas. Praha se zapisuje na mapu evropských měst podporující umění ve veřejném prostoru. Stojí zatím mural Ruzině, obraz namalovaný na zdi dlouhé 700 metrů. Víc dodává mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
9: Na vzniku murálu se podílelo 15 českých a 15 zahraničních umělců a každý z nich do tohoto díla otiskl vlastní výtvarný rukopis. Na realizaci bylo použito 1600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
8: Ta mural pomáhá chránit před vlivem počasí a prodlužuje jeho životnost. Silničáři se pustí do opravy silnice 1/20 mezi Blatnou a Pacelicemi na Strakonicku. Doprava na hlavním tahu spojující Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj bude vedena Kyvadlově. Oprava 2-kilometrového úseku za 30,5 milionu začíná dnes a skončí do konce prázdnin. Čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková si na dnešním plese vítězů zatančí s Janíkem Sinnerem. Ten večer obhájil wimbledonský titul, ve finále porazil Němce Alexandra Zvereva. Ten tak nenavázal na svůj premiérový triumf, na který dosáhl před 5 týdny na Roland Garros. Sinner naopak získal první letošní a celkově 5. Grand Slamovou trofej. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
10: Jsem tu, přeji krásné ráno, tobě taky Moni a všem posluchačům a pojďme si hrát.
4: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
10: Já tu mám jedno skvělé trio, Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval. No prostě jinak

0: 6 hodin 7 minut, skvělé ráno vám přeji. Martin Císař. A nejsem tady sám, je tady se mnou samozřejmě Adélka. Adélko, krásné ráno ti přeji.
1: Krásné ráno tobě i posluchačům, Martí.
0: Teda já jsem letně vyletněna, ty taky, krásná sluší to, krásná ženská.
1: Děkuji.
0: Nicméně to by to slušelo v Pelhřimově, tam jsi to krásně rozjela, točila si na naše sítě. Co ty a ten koncert, to bylo přece báječný.
1: Já jsem si to strašně užila, já jsem byla nadšená, Pelhřimov je krásný a přišlo strašně moc lidí, vlastně
0: bylo,
1: už na Blanickou kapelu bylo plné náměstí. No já jsem byla úplně z toho fascinovaná a jak už jsem tady avizovala minulý týden, tak se mnou jela celá moje rodina a musím říct, že všichni měli dost podobný dojem z toho, teda všichni si to užili.
0: Mně se líbila strašně Olga Lounová. Koho si ty měla za toho nejlepšího a nejskvělejšího na tom pódiu?
1: Olga je úžasná, ta má vždycky úplně geniální show, ale mě prostě fascinuje Vojta Nedvěd. Já ho teda i zbožňuju jako člověka, než bych Olgu nezbožňovala, ale s Vojtou máme takový, řekla bych, bližší vztah, protože
0: ano,
1: jsme se viděli
0: jasně.
1: Víckrát i osobně, takže na to já se vždycky těším i v zákulisí a potom na tom pódiu mě fascinuje, jak on jenom stojí s tou kytarou a i to udělá tu úžasnou show a lidi zpívají, no je to prostě nádherný.
0: Víš, co mě teď napadlo, možná poslouchají teď posluchači, kteří říkají, je ty koncerty už vlastně třetí, kde je ten čtvrtý, tam bych třeba vyrazil, pojez.
1: Tak čtvrtý bude taky v nádherném městě, konkrétně v Mariánských Lázních na Kolonádě. Bude tedy 24. července a těšit se můžete na opět na Olgu Lounovou, na Slzu, no a bude tam takový premiant, Petr Kolář, náš
0: Petr
1: oblíbenec.
0: Kolář, no jo, tak to bude paráda. Ale já ti ještě řeknu ve zkratce, že tenhle koncert prostě musím vidět, takže možná se tam za vám přijdu podívat. Tak jo, hezké ráno přejeme. Radio Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, hezké ráno přijí Martin s Adélkou a Adélka má počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko a nejsem tady na to sama. Jaké dnes bude počasí nebo jaké je aktuálně, tak na to se ptáme Martina Tomáše z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Na obloze převládá jasno, více mraků je pak na severovýchodě, východě území, srážky se nevyskytují. Teploty nejčastěji mezi 11 až 16 stupni Celsia, teple je v centru Prahy, zde je až 19 stupňů, naopak nejchladněji. Opět v šumavských mrazových lokalitách, kde klesla teplota k nule, ale protože už sluníčko vyšlo, tak se postupně otepluje.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Zpočátku bude ještě převládat ta jasná obloha, více oblačnosti na severu a severovýchodě bude po celý den, no a na zbytku území postupně většinou polojasno. Na tom severu a severovýchodě by se výjimečně na horách mohla vyskytnout přehánka. Nejvyšší denní teploty budou poměrně vysoké, 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude chladněji, kolem 25 stupňů. Tisíce metrech na horách čekáme většinou kolem 22 stupňů.
2: Moc krát vám děkujeme, naslyšenou.
0: Já si tak říkám, když si teď říkala, vlastně, nebo říkal Martin ty teploty 31, tak to je takový návrat léta, už je to zase tady.
2: Ano, ano, já jsem se právě ráno koukala na předpověď a tak jsem se dneska vyletnila.
0: Tak to se těším, já mám teplo rád.

0: Švédská skupina ABBA tady na Blaníku. Za 9 minut už máme 6:30. Přejeme krásné dobré ráno. Za chvíli to budou Eláni nebo Karel Zich.
1: Není všechno pána, co hraje.
0: A taky Monika, další ranní zprávy a taky Slunce dál svítí.
2: Slunce dál nám svítí. Slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zaznít může kdykoliv.
3: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
3: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
3: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
12: A tomu říkáte rychle?
14: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

Zelenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro Gilly Lenau. Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Máte doma solární elektrárnu?
5: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
5: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
5: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
5: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Rádio Blaník, zprávy. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Odvolací soud dnes v Ústí nad Labem projedná podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Prvoinstanční soud za ni vyměřil zkušebnímu komisaři 7 let a tlumočníkovi 4 roky. Ode dneška zkomplikují dopravu v Hradci Králové, opravy mostu a silničního okruhu. Na Malšovickém mostě přes Orlici bude kyvadlový provoz řízený semafory až do podzimu. Friedland na Liberecku znovu hledá developera pro vybudování nové čtvrti. Rodinná zástavba by měla vzniknout u Novoměstské ulice. Studie počítá s více než 80 domů. 73-letá česká turistka nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Záchranáři ji už nedokázali pomoci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
8: Jsem tu, hezké ráno přeji, za 2 minuty už je 6:30.
5: Pohodové české rádio.
8: Za malou chvíli kolega Daniel a jeho slavné tváře z kalendáře. A tohle už je skvělý Karel Zich.

0: Karel Zich dohrává a připravený už je náš kolega Daniel Rumpík, který nám řekne, na jaká výročí si tento týden dát pozor.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodový letní den je pondělí a s ním i pohled na to, jaká významná hudební výročí si tento týden připomínáme. Pojďme na to. Dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Zicha. Je to už neuvěřitelných 22 let, co náhle odešel do hudebního nebe.
3: Máš chuť mého ránky, lásko má.
2: Zítra oslaví své 66. narozeniny zpěvák a skladatel Michal David. Mimo jiné i s Michalem jsme na Konopišti slavili letošní narozeniny Blaníku. Zítra také zavzpomínáme na Karla Gotta, kterému by bylo 87 let.
3: Ráno jedu dál, mě čeká další sál.
2: Zpěvák Pepa Wagner oslaví v pátek své 36. narozeniny. Už nyní přejeme všechno jen to nejlepší. V sobotu bude 40 let Lukáši Bundilovi ze skupiny Slza. S jejich písničkami ostatně strávíme celý víkend, tak se máte určitě na co těšit. Své 72. narozeniny pak navíc v sobotu oslaví i písničkář a právník Ivo Jahelka. Přátelé, pro dnešek je to vše. Těším se s vámi opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Jo, tak tohle byla slovenská skupina Elana, písnička Klasika, 9 minut po půl sedmé.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Před námi nový den, jaký bude, Adélko, 13. červencový?
2: Já ti to hned prozradím, ale nejdřív se podíváme na to, jak to vypadá aktuálně, protože ty teploty jsou poměrně vysoko, už teď se přibližují k 20 stupňům Celsia na většině území. Třeba Praha a Ústí nad Labem už hlásí právě těch 20 stupňů, naopak na tom západě máme chladněji, Plzeň a Karlovy Vary schodně 15 stupňů, Brno 19 a Olomouc 18. No a jak to bude vypadat ve zbytku dne, tak to nám prozradí Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ještě středa bude trošičku. V počátku bude ještě převládat ta jasná obloha, více oblačnosti na severu a severovýchodě bude po celý den, no a na zbytku území postupně většinou polojasno. Na tom severu a severovýchodě by se výjimečně na horách mohla vyskytnout přeháňka. Nejvyšší denní teploty budou poměrně vysoké, 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude chladněji, kolem 25 stupňů. V tisíci metrech na horách čekáme většinou kolem 22 stupňů.
2: Dnes nás tedy čeká takový letní den, no a co sebou přinese ten zítřek?
3: Zítra nás čeká změna, protože nás začne ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která se nachází nebo bude nacházet nad Německem a Polskem. Takže zůstane teplo, ale změní se to počasí, protože bude převládat postupně už spíše velká oblačnost. Během dne se také přidají na většině území přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Večer pak bude srážek ubývat. Jak jsem říkal, bude poměrně teplo, noc 18 až 13 stupňů minima a maxima přes den 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů. Pak bude slabý proměnlivý vítr do 3, postupně se bude měnit na severovýchodní a v bouřkách může zesílit.
2: S Martinem se podíváme v pozdějších hodinách dnes ještě na ten zbytek týdne, ale zatím moc děkujeme, naslyšenou.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
4: Tak hodně štěstí.
1: Víc nebo míň.
4: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
15: Nákupy v online shop CZ.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. s multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
19: Slyším, Tatart nákupy?
18: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
19: To je mazec.
18: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: si to.
1: Skvělé ráno, tohle to je letní písnička úplně na roztancování. Já se vidím někde na pláži, Adélko.
2: Ano, ano, já taky. V roce 2019.
1: Přesně tak. Teď v tuhle chvíli ale míříme do kalendáře, je 13. 13. pro mě není nešťastná. Naopak, 13. je krásné číslo. A já tam vidím dvě jména, Markéta a Margita. Dámy, přejeme všechno jen to nejlepší, veď?
2: Ano, všechno nejlepší. No a my tady jednu Markétku taky máme.
1: No jo, vidíš to?
2: Naší sobě manažerku Markétu Kovalovou, takže Markétko, jestli nás posloucháš, tak všechno nejlepší.
1: A my si písničku Markétka dáme v našem vysílání. Tohle už je Maria Rotrova.

0: 6 hodina 53 minuta posloucháte. Dobré ráno, Rádia Blaník, s vámi jsou Martina, Adélka, za malou chvíli taky Karel Gott.
1: Když muž se ženou snídá.
2: Další bude Verona, na mě nečekají.
0: A nebo Kabáti a Šamán. Dál to z Blaníku bude znít hezky česky. Hrajeme tak celé léto, pěkné ráno.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Na okno nebo na auto?
4: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
3: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
4: Sbírejte je s námi celé léto
3: na všech našich akcích a výjezdech.
4: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
3: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na začátku nového týdne bude slunečno a s letními teplotami. Teď po ránu je zatím příjemných 15 stupňů. Odpoledne ale teploty vyšplhají až ke 30 a pofukovat k tomu bude až do večera slabý vítr. Tolik o počasí, teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept.
9: Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
6: Silný provoz je aktuálně na Pražském okruhu směrem do Štěrbohol. Počítejte s kolonou asi na 10 minut. Zpomaluje se kvůli dopravnímu omezení už u sjezdu z D11. Se zdržením pak počítejte také na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova. Kolona je před odbočkou na letiště v místě dopravního omezení. A velký pozor, aktuálně na Nymbursku u Jiřic směrem od Lipníka zasahuje policie u srážky dodávky z Divočáky. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a teď už pokračují zprávy s Monikou.
11: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Výšková budova ve Zlíně stále doutná. Spolek Ukliďme Česko vyhlásilo další výzvu. Oprava pražského hlavního nádraží omezí magistrálu. Rádio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Desítky hasičů stále zasahují u doutnajících trosek výškové budovy ve Zlíně. Během dneška pak budou řešit uvolnění ulic, které jsou zatím uzavřeny kvůli bezpečnosti. Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna, na Facebooku oznámil, že jeho prostory budou ode dneška otevřeny. Léto je časem výletů do přírody. Nová letní výzva teď turisty vybízí k tomu, aby si sebou kromě svačiny a vody přibalili také sáček na odpadky. A důvod vysvětluje předseda spolku Ukliďme Česko Radek Janoušek.
3: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv piknik na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výherců během prázdnin.
2: Letní výzva potrvá do konce srpna. Už dnes startuje oprava stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do ní už několik let zatéká z parkoviště a také z magistrály. Prvních 126 dní ovlivní právě provoz na magistrále, kde ale zůstanou vždy zachovány dva jízdní pruhy v každém směru. Oprava, která přijde na 290,5 milionu, potrvá až do roku 2028. Liberecká nemocnice může už brzy otevřít parkovací dům, a to po 4 měsících od uzavření. Umožní to postup prací při výměně vodovodu a kanalizace ve frekventované Jablonecké ulici v centru města, odkud je vjezd na toto kryté parkoviště. K otevření by mohlo dojít ve druhé polovině týdne nejspíš ve čtvrtek. Tolik zprávy Rádia Blaník. Marti, je to tvoje.
4: Skvělé ráno, krásný celý den, zbouzíte se s Blaníkem, je 13. července a já tu nejsem sám, mám tu taky Adélku. Adélko, skvělé ráno, stále přeji i tobě.
5: Krásné ráno i tobě, Martí.
4: Otázka, tušíš, kde ten náš kolega Petr Slíva teď aktuálně je, kde se nachází?
5: No, já poslední informaci mám, že dojel až úplně nakonec z Skotska, takže já si myslím, že už by mohl být v teorii v cílové destinaci.
4: Tak se na to podíváme, on se přihlásí za chvíli do našeho vysílání a taky tu mám spoustu písniček, dobré nálady a k tomu všemu i počasí toho dnešního dne. Tak s námi buďte dál, hezké ráno přeji. A ještě přesný čas, ten je po ránu důležitý. Za minutu 7 a tohle jsou Kabáti a písnička Šaman. Tak, hezké dobré ranko.

0: Michal David a písnička Zdálo se mi o ní. Já vám přeji krásné dobré ráno. Teď bychom zamířili do brněnské zoologické zahrady. Tam mají krásná zvířata. Konec konců, Adélko, ty jsi tam nedávno byla, vy?
1: Ano, já jsem tam byla přímo před týdnem, přesně minulé pondělí, jak byl státní svátek. A brněnská zoo je teda nádherná, mě hlavně jako od kojence pražské zoo, která je teda tak krásná. Překvapilo, jak blízko tam máte k ledním medvědům, že tam není žádné sklo, nic, to byl opravdu zážitek. No a já mám doma taky zvířátka, takže
0: ty
1: já miluju
0: zvířátka.
1: Pejsky? Ano, já mám doma dva pejsky,
0: no, to se někdo
1: Likyho,
0: má, to se
1: takže
0: někdo
1: já
0: má.
1: Miluju zvířátka. No ale Martí, ty máš doma přece taky pejska, ty máš doma Elzinku.
0: Já mám doma Elzu, borderku, jasně, nicméně. Elzou byla taky lovice Elza. A jednu malou roční lvici mají právě tady v té brněnské zoologické zahradě. Ona se jmenuje Binty a představí nám ji právě mluvčí zoologické zahrady Jan Bedřich. Nicméně, jak jsou na tom rodiče? Odkud jsou?
2: Samec Lolek pochází z Polska. Lolek, protože tam v Polsku je pohádka Bolek a Lolek, on je ze dvou bratrů. Měl bratra Bolka, toto je Lolek a samec Jakivu pochází tuším, že z Maďarska. Ona ta Binty je nenechává moc v klidu, ani svého tátu, ani svoji mámu. Je to čert od narození, takže právě vznikají různé fotky a videa našich návštěvníků, kdy právě opravdu lvice skáče po tom lvovi. Jde mu do tlamy různě a my máme velkou radost z toho, že ten lev je takový kliděs a takový pohodár, že si to prostě nechává líbit.
0: Viděl jsem na vlastní oči, ty jsi viděla Binty?
1: Ne, neviděla.
0: Tak to si o moc přišlo.
1: No je pravda, že já jsem viděla lva jenom, já jsem neviděla lvici.
0: Mm-hmm. A lvice vlastně tenhle podklad, pokud to slyšíte, tak to je právě z filmu Volání divočiny o Elze. Nicméně přejeme krásné ráno, posíláme Rednex.
3: Radio Blaník.

0: 7 hodin, k tomu 11 minut posloucháte Blaník. Za chvíli Verona na mě nečekej a nečekáme ani na Adélku, protože Adélka už je tady.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné pondělní ráno vám přeje vaše blanické sluníčko a dnes toho sluníčka opravdu bude převažovat jasná obloha, během dne může být polojasno. Na severovýchodě a severu bude postupně přibývat oblačnosti, ale pouze přechodně. Nejvyšší denní teploty dnes překročí tu tropickou 30, 27 až 31, na severovýchodě bude okolo 25 a na horách okolo 22. No a jak bude vypadat zbytek týdne, tak to nám prozradí Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ještě středa bude trošičku deštivější, ale už bude méně oblačnosti, oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty ve středu trochu poklesnou, v noci 17 až 13, nejvyšší denní se udrží pod 30, 24 až 29 stupňů Celsia, ale od čtvrtka zase méně oblačnosti, většinou jasno polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se do konce týdne mohou ojediněle objevovat přeháňky nebo bouřky. Teploty se v těch nejteplejších oblastech budou zase dostávat nad 30 stupňů, ale pak v závěru týdne se začne postupně ochlazovat.
0: Tolik tedy o počasí a meteorolog Martin Tomáš. Co ty, Adélko, kam vyrazíš, k vodě? Konec konců venku to k tomu láká.
2: No, to je pravda, ale já mám u rodičů vířivku, tak možná zaskočím za nimi.
0: Tomáš, dobrý. Já jsem měl kolem těch rybníků, které tolik miluju, kam se chodím vždycky koupat. A všechny jsou zelený. Bohužel, no nic, tak venku to asi moc nebude. No.

0: 7 hodina 22. minuta, dobré ráno, Rádia Blaník, za chvíli dál hezky česky s Karlem Gottem.
1: Když muž se ženou snídá.
0: Pokud snídáte s nějakou tou ženou, tak vám přeji dobrou chuť a za malou chvíli další zprávy. A taky jedna žena, naše Monika Holubová.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek. www.štěpánek.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale je takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde...

0: Můžete si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 67, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
4: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
5: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
4: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
3: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
4: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
3: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
4: www.zamek-konopiště.cz.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Silný provoz je dnes od rána na Pražském okruhu směrem do Štěrbohol. Počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení asi na 10 minut. Zpomaluje se už u sjezdu z D11. Na Praze východ v Čelákovicích ve Stankovského ulici došlo k požáru domu. Aktuálně tudy vůbec neprojedete. A pozor dejte i na Nymbursku. U Jiřic směrem od Lipníka zasahuje policie u vážné srážky dodávky z divočáky. Tolik dopravní servis a na řadě už jsou krátké zprávy.
9: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
7: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. V Čelákovicích u Prahy hoří hala s koloběžkami. Podle nejnovějších informací se ve Stankovského ulici zbortila a lidé v okolí nemají větrat. Více za půl hodiny v dalších zprávách. Česko poslalo do Francie na pomoc při hašení požáru druhý vrtulník. Ten pomůže s hašením požáru v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek a od soboty je nasazen. Raritní kousky odevzdané v Plzeňském kraji ve zbraňové amnestii skončí v muzeu. Jsou mezi nimi i víc než 100 let stará americká malorážka, britský samopal používaný při pražském povstání nebo německá signální pistole. Počet obětí dvojice ničivých zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 4490. Počet pohřešovaných je ale stále v desítkách tisíc. Na místě také pokračuje odstraňování trosek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
11: Ano, jsem tu, krásné ráno přeju, pohled na hodiny za minutu půl osmé.
7: Pohodové české rádio.
11: Kolega Petr Svíva obytňákem vyrazil na sever, kde se nachází a kam pojede dál. To se dozvíme už za malou chvíli, do té doby třeba František Nedvěd nebo teď Karel Gott, když muž se ženou snídá. Hezké ráno, pěkné pondělí.

0: stále posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník, 7 hodin k tomu 33 minut, tohle byl Karel Gott a míříme na cesty.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Hlásí se kolega Petr Slíva. Tak Péťo, jak to vypadá s tebou?
3: Už jsem zmiňoval, že Orkneyské ostrovy jsou plné neolitických památek. Mnohem starších než slavnější Stonehenge. Některé jsme včera navštívili. Třeba Stenesské stojící kameny. Je to možná nejstarší obřadní místo ve Velké Británii. Hned po cestě bylo další obřadní místo. Na Orkneyích možná to nejslavnější a taky největší. Mohutný brodgarský kruh z kamenných desek, který je o něco mladší než stoneské kameny. Je mu pouhých 4,5 tisíce let. A potom následovala neolitická vesnice Scarabrae na západním pobřeží ostrova Mainland. Je tvořena 10 domy, které vznikly v období 3100 až 2,5 tisíce let před naším letopočtem. A vesnice je díky své výjimečnosti zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: Péťa se nám znovu přihlásí po 11. hodině s tím, kde se aktuálně nachází.
0: Teď už Riky je povery na Blaníku.

0: 7 hodin k tomu 40 minut, tady je Dobré ráno Rádia Blanika, tohle byl František Nedvěd, s vámi Martin s Adelou.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Adelko, jak to vypadá s předpovědí?
2: No dnes nás čeká takový krásný letní den, teploty přesáhnou 30 stupňů, 27 až 31 v maximech, na severovýchodě bude chladněji, tady jen okolo 25. Jinak dnes bude převažovat jasná až polojasná obloha a postupně se bude právě na tom severovýchodě a na severu zatahovat, ale jen přechodně. No a kde lépe snášet teplo než třeba u moře?
0: Já ti řeknu, na Korfu, tam je přes den krásných 33 stupňů. A právě Korfu patří k nejzelenějším ostrovům celého Řecka. Více než 4 miliony olivovníků, cypřiše. A také můžete vidět krásné čisté Tyrkysové moře, které vytváří krajinu, která má úplně jinou atmosféru než většina řeckých ostrovů. A 8 dní s All Inclusive nyní pořídíte u Blue Style už od 25 990 korun za osobu. A z Blue Style můžete nyní zvolit i některý ze super last minute, například hotel Sandy Beach. Já vám přeji krásnou dovolenou.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
12: Přijemně jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
14: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 kus půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Radinku nám právě dohrává Robin Gibb a jeho Juliet. Za chvíli už opět a Radeček, ale protože je pondělí, tak se vydáváme opět na cesty s Miroslavem Táborským. Tak pane Táborský, kam to bude tento týden?
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Pro tento týden jsem vybral zajímavosti, které můžete potkat na značených stezkách, kterých máme u nás opravdu hodně.
4: A na cesty můžete vyrazit každý všední den právě s Mirkem Táborským krátce po 15. Teď přejeme hezké ráno, 7 hodin, 50 minut.
2: Milujeme Česko.
1: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
2: Od pondělí do pátku.
1: Vždy po 15. hodině na rádiu Blaní.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Skvělé ráno, 7 hodin 53 minut posloucháte Dobré ráno Rádia Blaníka, za chvíli tu budou Bale. Skupina Krištof. Tak je jak málo penčím zpívám, prečím líbám, marně si lidem ten. A nebo Lucie Bílá. Dá se dát svý chvíle, jak šňůry koráků. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Přeji vám pěkné ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes nás čeká letní počasí, kdy bude přes den většinou polojasno s teplotami od 27 do 30 stupňů, až do večera k tomu bude foukat slabý vítr. Tolik informace o počasí a na řadě už je doprava.
8: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
6: Za volantem.
7: Na Pražském okruhu pozor na 19. kilometru u Ořecha směrem k letišti. V místě dopravního omezení se začíná tvořit kolona. Před Prahou se pak zdržíte v koloně také na dálnici D5. Je to kvůli srážce dvou osobních aut, která se vyšetřuje na 13. kilometru u Vráže. Tady počítejte zhruba asi s 10 minutami navíc. Pozor v Kolíně v Polebské ulici na křižovatce s Orebickou. Policie zasahuje u srážky dvou osobních aut a na dálnici D3 směrem do Budějovic na 154. kilometru překáží porouchaný kamion. Tolik dopravní servis. Teď už má slovo Monika, jsou tu zprávy.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hořící hale v Čelákovicích jsou elektrokoloběžky. Ústecký soud projedná kauzu podvodu z řidičáky. Spojené státy znovu zaútočily na Irán.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Jak už od nás víte, v Čelákovicích u Prahy hoří průmyslová hala s elektrokoloběžkami. Je to ve Stankovské ulici, která je uzavřena. Hala o rozměrech 100x50 metrů se pod náporem ohně zřítila. Na místě jsou desítky hasičů, kteří vyhlásili už třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Lidé v okolí by také neměli větrat a neměli by ani vycházet ven. Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Odvolací soud dnes v Ústí nad Labem projedná podvody při vydávání řidičských průkazů ve Barnsdorfu na Děčínsku. Prvoinstanční soud za ně vyměřil zkušebnímu komisaři 7 let a tlumočníkovi 4 roky. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněný řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Kriticky ohroženým zvířatům často nejvíc škodí lidská nepozornost. V Radouči v Mladé Boleslavi proto fungují takzvané syslí hlídky, které pomáhají chránit kriticky ohroženého sysla obecného. Jak přesně to dělají, to ví za Český svaz ochránců přírody Karolina. Šulová.
12: Návštěvníky informují o tom, jak se ke kriticky ohroženým syslům chovat. Lidé je totiž krmili nevhodnými potravinami a hlodavci pak ztráceli plachost a přirozené instinkty.
11: Jde o společný projekt Českého svazu ochránců přírody a agentury ochrany přírody. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm, ale také v přístavu Jask nedaleko přímořského Siriku a v částech provincie Búšer. Na vojenské cíle v Íránu útočila americká armáda už během včerejška. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je to opět Martin Císař.
0: Díky, zprávy měla naše Monika. A já mám písničky, jaké to budou za chvíli. Lucie Bílá, také skupina Krištof. A předtím ještě... Hej, pane disc jockey, a samo sebou balet.

0: naposled.
1: To chci mít, tak to si možná říkají posluchači Rádia Blaník. Já hovořím o té naší šunce, odleká 7,5 kilo na kosti, no sobotu jsem dvě odvezl, to je pravda.
2: Ano, konkrétně na Vysočinu. Aha. Do Dolčova Jeníkova vyhrála posluchačka Lucie. Mm-hmm. A no, pojďme si připomenout, co na to říkala.
3: No, že to je super.
4: Co s ní budete dělat? Kdo jí bude jíst?
3: No, moje rodina a nejlepší sousedi.
1: Tak to vypadá na krásnou sobotní party.
3: Je to možný, asi jo.
4: Co to pro vás znamená vlastně takhle vyhrát? Vyhráváte často?
3: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
1: Nervózní teda vůbec nebuďte a že máte radost, tak to je ta nejlepší zpráva. To je to nejkrásnější, to jsme si přáli. Jinak, jak posloucháte Blaník?
3: No, asi od té doby, co sloužím, takže každou službu.
4: To znamená, že vy posloucháte hlavně práci?
3: Hlavně tam, mě to baví tam, takže je to součást každodenní služby.
4: Jinak tady ještě máte někoho u sebe, to je vaše maminka?
3: Ano, to je moje maminka.
4: Maminka se taky těšila na to, že přivezeme šunku.
3: Maminka se stydí, ale na šunku se těší.
4: Tak jo, tak vám popřejeme dobrou chuť, mějte se moc krásně a zase někdy třeba na viděnou, naslyšenou.
3: Děkuju moc krát.
1: A první šunčička, ta zamířila do Českého Štemberka. A kam to bude tu příští sobotu, tedy v tomto týdnu sobotu, tak to je pouze na vás. Kam vyrazíme, tak to jsem sám zvědav. Konec konců to už bude sobota 18. A já se vás samo sebou zeptám na to, už jste se přihlásili přes klub posluchačů Rádia Blaník, že ještě ne, tak to je velká chyba. Tak se tam přihlašte a rovnou nám napište, kam bychom tu šunku a proč měli přivést. K tomu nezapomeňte vaše jméno a příjmení a odkud jste. A potom se na vás může třeba usmát sluníčko.

0: Skvělé ráno, Bruno Mars a 10 minut máme po 8.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jak bude, to ví Adélka. Adélko, jak to vypadá?
2: Je to tak, krásné ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Dnes nás čeká krásný letní den, bude převažovat jasno až polojasno. Na severovýchodě a severu se může jen přechudně zatáhnout a k večeru se může vyskytnout i nějaká ta přehánka, ale opět jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty 27 až 31, na severovýchodě okolo 25, no a na horách okolo 22 stupňů Celsia.
1: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.
0: Skupina Kryštof Tak nějak málo tančí, má za chvíli i Helena Vondráčková. Sundej kravatu. Dobré ráno.

0: 8.20, to je přesný čas, o hodinku víc, 8.20, tak to by bylo lepší. Co dál tady u nás, Xindl X?
1: Vždyť víš, co chci.
2: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
0: Za chvíli taky Slza a Celibát a pozveme vás také na naší velkou letní hru Slunce dál svítí. Jak to s ní je, prozradíme za chvíli. A aktuální zprávy bude mít taky Monika.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
9: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
10: Je, tak děkuju moc.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
13: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
14: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
15: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
16: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
17: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
18: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
19: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
1: Čemu vám jsme dobrý?
20: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
1: Na pláži u moře,
20: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
20: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
21: Blaník za volantem.
22: Nárazově se brzy.
1: Radioblaník.cz.
21: Blaník za volantem.
22: Nárazově se brzdí na Pražském okruhu směrem k letišti od Vesce.

0: Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných a doporučují nevycházet. Tolik dopravní servis a následují krátké zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Stále sledujeme požár v Čelákovicích u Prahy, kde od rána hoří hal s elektrokoloběžkami. Na místě je 21 hasičských jednotek a kdo zřejmě k požáru zamíří, se dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Kvůli opravě odbavovací haly na pražském hlavním nádraží budou přesunuty i zastávky autobusů. Týká se to těch dálkových a expresních jezdících na letiště. Oprava potrvá až do roku 2028. Na Vysočině platí dál zákaz koupání v nádrži Sedlice a v Rybníku. Kachlička. Horší kvalitu vody mají stejně jako před týdnem břevnická nádrž u Chotě Boře na Havlíčko-Brodsku. Ve Francii odstavili ve vedrech 3 jaderné reaktory, u dalších pak museli snížit výkon. Podobná situace nastala už v minulých letech. Francie nyní čelí třetí vlně veder od začátku roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
4: Jsem tu, hezké ráno, za 8:30.
1: Pohodové České rádio.
4: Za chvíli se Monika vrátí, mistrovství světa ve fotbale, na to se vypravíme za pár minut a také prozradíme, jak vyhrát s písničkou Slunce dál svítí. Hezky česky celé léto, tohle už je Xindl X a Olga Lounová a jejich láska v housce. Tak dobré ráno, za 2:30.

0: Jaruchou.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: No a v hlavní roli té soutěže bude právě naše výroční písnička Slunce dál svítí a kdykoliv ji uslyšíte ve vysílání ve všední den, můžete vyhrát 5000 na ruku. Je to tady velice jednoduché, jakmile ji tady uslyšíte od pondělí do pátku ve všední den v našem vysílání, je potřeba zavolat do studia na telefonní číslo 800 109 109 a kdo se dovolá jako první po té, co písnička dozní, tak je ve hře.
2: A když vyhraje, tak je to 5000 korun a když nevyhraje, tak tam přesouváme ten bonus a vlastně další den to bude rovných 10 000 korun.
0: Ano, a vyhrajete tak, že my vám ještě pustíme ukázku z té písničky a vy musíte poznat, o jakého konkrétního interpreta z těch 14 si říkal, Martí, že
2: ano,
0: to je
2: 14.
0: Z těch 14 se jedná.
2: 7 zpěváků, 7 zpěvaček. A já jsem tady našel, že tahle písnička poprvé zazněla v našem vysílání vždy. No, rok je asi
0: já
2: jasný,
0: bych řekla, že to bylo tak zhruba před 2 lety.
2: No, je to právě k těmto narozeninám 25. Rádia Blaník a bylo to 14. května. Mm. Takže tahle písnička vám může přihrát do peněženky pěkné peníze. Držíme palce, vy?
0: Ano, držíme palce všem, kteří se zapojí.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: slza, to byla fantastická v Pelhřimově. Teď v našem vysílání a míříme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Monika Holubová, Moni, vítej, máš informace pro nás, vy?
2: Krásné ráno, už tuto neděli vyvrcholí fotbalové mistrovství světa. Dnes mají semifinalisté, tedy poslední čtyři týmy, na turnaj ještě volný den. První duel mezi Francií a Španělskem odstartuje zítra v 9 hodin večer a hrát se bude v Dallasu. Zatímco Francie si o medaile zahraje už po třetí za sebou, Španělé budou hrát třetí semifinále v historii. Španělský trenér Luis de la Fuente označil nadcházející zápas s Francií za předčasné finále. A také Lamine Yamal se nechal slyšet, že se zítra utkají dva nejlepší týmy na turnaji. On sám v předvečer zápasu oslaví své 19. narozeniny a určitě by si rád nadělil dárek ve formě dalšího postupu. Právě Španělsko spolu s Francií patří mezi největší favority mistrovství světa. Potvrzují to i formou, kterou v posledních letech mají. Španělé nepoznali přemůžitele v základní hrací době už úctyhodných 30 zápasů. Naposledy padli 22. března s Kolumbií. Takhle dlouhou sérii před žádným světovým šampionátem nikdy nedrželi a nepřibližuje se k ní ani žádný z konkurentů v Severní Americe a Mexiku. Druhé semifinále pak obstará utkání mezi Anglií a Argentinou a to se bude hrát ve středu také od 9 večer. Vítězové semifinálových zápasů si zahrají o titul mistrů světa už v neděli. Poražené čeká o den dříve souboj o bronzové medaile. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
0: Děkujeme, Moni, a my fotbaloví nadšenci se máme na co těšit.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: To není možný, že to ještě nemáte.
13: Tak my taky čekáme, že jo?
14: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
15: Tak to musí stát na účtárně.
12: To už je po splatnosti.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
18: Slyším, Tatart nákupy?
17: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
18: To je mazec.
17: Tatart, opravdový elektrospecialista.
19: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Pink nám dohrává na Blaníku a my už se pomalu vydáme do tajemného roku. No a já mám pro vás připravenou první nápovědu. 6. června tajemného roku někdejší člen skupiny Beatles Paul McCartney koncertoval poprvé v Praze. I can wait another day.
1: Teda ty jeho písničky, to je romantika, jak se sluší a patří. A v tomhle roce, tedy v tom tajemném, zaspíval i Petr Muk tenhle hit. Láska tě spoutá. Nezapomeňte po 9. Tajemný rok. Na rádiu Blaník. Já a skupina Olympic, já tedy Martin Císař se loučím a délku nechávám, protože za malou chvíli přichází kolega Pepa Černý. Já vám popřeji krásný dobrý den, hezký vstup do nového týdne, je to 29. v roce 2026. Olympic právě teď a já přeji krásný dobrý den.

0: Legendární Olympik na Blaníku. A máme před sebou tajemný rok, přátelé, blíží se devátá. A v ní Michal Šendelář. Kdy to tak mohlo být? No, Aneta Langerová tehdy zpívala poprvé vlastně. To znamená, že něco vyhrála, že jo? No a Petr Muk zpíval Láska tě spoutá. Láska tě spoutá. Já věřím, že už vám to šrotuje a že už mnozí z vás tuší. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky. Jsme Blaník a za 6 minut začne tajemný rok.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
6: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Začátek nového týdne přinese většinou polojasnou oblohu a letní teploty od 27 do 30 stupňů. Až do večera k tomu bude foukat slabý nebo mírný vítr. Tolik informace o počasí a teď se podíváme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Za volantem.
10: Nárazově se brzdí na Pražském okruhu směrem k letišti, od Vesce až k exitu Ořech. A v opačném směru na okruhu na 22. kilometru, hned za sjezdem na Chrášťany, došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Kolona se kvůli tomu táhne už od Zličína a ztratíte v ní půl hodinky. Další kolona, a to na čtvrt hodinky, se vytvořila před Prahou na D7 před sjezdem k letišti. Pozor pak i na dálnici D4 na 10,5 kilometru ve směru do Strakonic za Jílovištěm. Dejte pozor na sraženého divočáka na silnici. Tolik dopravní servis a teď už se zprávami je tu Monika.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Hasiči povolávají k požáru do Čelákovic speciální posily. Situace na Blízkém východě zdražuje ropu. Nosková s Muchovou se dostali na kariérní maximum. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. K požáru haly s elektrokoloběžkami v Čelákovicích u Prahy zřejmě zamíří těžká technika. Pomáhat by měla se zborcenou halou i speciální řezací zařízení Kobra. Na místě je 21 hasičských jednotek, kteří zasahují zvenčí a také ochlazují okolní haly, aby se oheň dál nerozšířil. Lidé v okolí by také neměli větrat a pokud nemusí, tak by ani neměli vycházet ven. A sledujeme také situaci po požáru výškové budovy ve Zlíně. Hasiči se tam stále ještě nemůžou dostat blíže k troskám. A víc řekl v České televizi velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
3: My už několik dnů provádíme v podstatě identickou činnost. Provádíme schlazování trosek zřícené budovy z různých míst. Kontrolujeme i tu budovu, i ty trosky samotné pomocí dronů, pomocí termokamer. A pokud najdeme nějaké ohnisko, které je ještě aktivní, tak se snažíme provést jeho uhašení, což se nakonec stalo i včera o večerních hodinách.
2: Lokalita je stále ohraničená páskami. O zpřístupnění některých ulic se bude jednat během dnešního dopoledne. Ropa kvůli Blízkému východu opět prudce zdražuje. Před hodinou Brent přidává skoro 5%. Trh tak reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový právě pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se výrazně v žebříčku polepšily díky postupu do souboje. Boje o wimbledonský titul je Muchová šestá a Nosková i díky vítězství těsně pod ní sedmá. Po životním triumfu se posunula hned o 5 příček. Muchová byla devátá a nejvýš byla osmá. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
4: Je to tak a je to taky Adélka.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, přesně minuta nám zbývá do deváté, je tady se mnou Adélka Zahradníčková, ahoj.
5: Krásné ráno, Pepí.
4: Jak to zatím šlo?
5: No zatím to šlo výborně, ale předpokládám, že teď už to bude jenom lepší.
4: No uvidíme, no. Každopádně začíná tajemný rok, přátelé. Vy prosím, tipujte, o jaký rok se jedná. Já vám dám první nápovědu, jaká by to mohla být. No tak třeba, že 3. listopadu toho tajemného roku v prezidentských volbách ve Spojených státech zvítězil George Bush. Ovšem pozor, George Walker Bush, to znamená ten mladší, tak můžete psát, jo, a taky zpíval Petr Muk tuhle písničku. A krásné dopoledne.

0: Maroon 5 a This Life. Ne, This Love.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A krásné dopoledne, přátelé. Posloucháte Tajemný rok na vlnách Rádia Blaník takhle při pondělku. Nic nemůže být vzdálenější dní velkého juchu, než je toto pondělí. Dneska je... Adelko, jak tomu budeme říkat pondělku?
3: Den malého juchu.
0: Ne, ne, to je čtvrtek. Měli bychom tomu dát název. No, vymyslíme to během této hodiny. Přátelé, už tady zase zvoní telefon, tak já ho jdu zvednout. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Markéta.
0: Markéto, vy máte dneska svátek.
4: No jo, vlastně, ano, mám.
0: Jak vlastně, no tak všechno nejlepší.
4: Děkuju, pozval mě manžel na oběd, tak už se těším, že nemusím vařit.
0: No to máte za chvilku, ale.
4: No, to teď jo, teď je čas.
0: A co si dáte? Koprovku.
4: Ne, tady máme, my jsme na chatě v Mnichovicích, máme tady pizzerii, prej je skvělá, tak jo. Něco si dám tam, třeba no, lazáně nebo tak něco.
0: Tak to jo, tak se mějte hezky, nashledanou.
4: Počkejte, já jsem chtěla říct ten rok.
0: No tak povídejte.
4: Já si myslím podle George Bushe, že to je rok 2004, on teda vyhrál i v roce 2000.
0: Ano.
4: Ale v roce 2004 bych řekla, že zpívala Aneta Langerová, tak já si myslím, že to je rok 2004.
0: Dobře, dobře, dobře. No já vám nemůžu říct, jestli je to správně. No,
4: já si myslím, že jo, ale...
0: Ale oba si to pamatujeme, že jo? Tak mrk, mrk a všechno nejlepší, jo?
4: Děkuju mnohokrát.
0: Mějte se krásně,
4: nashledanou.
0: Adelko, a víš, kdo měl v tom... Teda takhle, víš, kdo má dneska narozen... Ne, počkej, ne vlastně. 17. listopadu. Tak je to jinak, jo? Já se v tom teprve hledám, v tom tajemném roce. Přátelé, víte, kdo se narodil v tom tajemném roce? Adelko, tušíš to? Je to velice aktuální, velice.
3: Velice aktuální, jo. No, já upřímně přiznám se, že nevím. Ne?
0: Tak já ti to řeknu.
3: Mm-hmm.
0: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková!
3: Aktuální.
0: To je co? No tak Lindě samozřejmě gratulujeme, protože já jsem tady nebyl o víkendu, když vyhrála, tak moc gratuluju, ty taky ne, že?
3: Ano, ano,
0: takže taky gratuluju. Výborně. No a my se posuneme o kousek dál. Je tam nějaká SMSka?
3: Máme tady SMSku třeba od Marie z Přepichta, typu je rok 2004 a napsala, to jsem pracovala v sociálních službách, přeji hezký den všem do Blaníčku.
0: A to je další čárka. No a abychom to vyvážili, když jsem řekl, kdo se narodil v tom roce, tak já vám taky řeknu, že nás opustila paní Helena Růžičková. Tak a jdeme dál. Aneta Langerová zpívala v tom roce Vodu živou. Proč pak ji zpívala? To si řekneme za chvilku. A vy můžete psát 603 118 118. Adélka se těší na vaše SMSky.

0: vám lhát, přátelé, podle této písně bych tajemný rok nenašel, ani kdybych se hodně snažil.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Ale vy jste mnohem šikovnější. Vy ho určitě najdete. Adelko, je tam nějaká zajímavá SMS-ka?
3: No, mě tady zaujala SMS-ka, kdy tady švadlenky na 100% typují rok 2018. Přešlují s dovolením. Celou tento rok jsme měli náročnou zakázku a když nám docházely síly, tak zazněla z rádia písnička Když nemůžeš, tak přidej, tak nám dodala energii a zakázku jsme zvládli v termínu.
0: 100% rok 2017. Je to možné, že tehdy...
3: Já zapisuju.
0: Rozhodně udělej čárku, to je důležité. Je možné, že tehdy byla první česká superstar?
4: Máme neděli 20. června a historicky první.
5: Českou superstar se stává...
0: No, tak byl to rok 2017, co myslíte? Já teda bych šel do té historie trochu hlouběji. Já si to pamatuju jako dneska, měl jsem husí kůži, ostatně jako my všichni. Byla to první taková soutěž, že jo? První taková velká hra v televizi, sledovali jsme to. Adelko, ty jsi to asi ještě nesledovala, viď?
3: No, jestli ano, tak si to nepamatuju, ale už jsem byla na světě, takže jsem to mohla sledovat asi.
0: To byla velká euforie. A Vyvolený už si zažila?
3: Zažila, já si pamatuju úplně tu první sérii, tam byl Vladko.
0: Tam byl pak víckrát ještě.
3: A tu, tak tu ikonickou znělku si pamatuju z té první série.
0: Lepší zůstanou. A tam byla vlastně, tam se konal takový velký návrat Terezy Pergnerové. Mm-hmm. No a na to budeme vzpomínat zase jindy. Přátelé, v tom roce, který hledáme, v tom se konala první česká superstar. A taky Michal Šindelář naspíval údajně nejoblíbenější písničku na celém Blaníku. Hořely, padaly hvězdy, tak si dáme celou. Míšo, já tě zdravím do Plzně nebo kdekoliv seš, ať ti to hraje a vy ostatní, vy můžete volat. 800 109 109, jsme zvědaví.

0: Anastasia, tenhle ten hlas jsme objevili v tajemném roce.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Adélko, ty jsi říkala, že si ten rok úplně nepamatuješ, ale když začala zpívat Anastasia poprvé, jo, a v televizi se objevovaly klipy, kde ona ještě byla krásná a navíc měla ten hlas nezaměnitelný, jako který si rozpoznala mezi jako všema zpěvačkama světa, tak to my jsme byli úplně v šoku.
2: No to věřím.
0: Jsme měli pocit, že normálně se objevila nová, já nevím kdo, třeba ta Tina Turner, jo, nebo Bonnie Tyler, která nás minulý týden opustila, mimochodem. Jako všema zpěvačkama světa. Tak to my jsme byli úplně v šoku.
2: No to věřím.
0: Jsme měli pocit, že normálně se objevila nová, já nevím kdo, třeba ta Tina Turner, jo, nebo Bonnie Tyler, která nás minulý týden opustila, mimochodem. V tom tajemném roce nás opustil taky

0: Dobrý, jo.
1: Tak ale... no, tak se vidíte hezky, Bohumile. Děkuju vám, nashledanou.
0: Naschle, příjemný den.
1: Děkujeme, takhle to vidí Bohumil. A já bych ještě chtěl dodat, že v tom tajemném roce nás opustila taky...
2: Susana N., jak na menovce stojí, je tu jen pár dní.
1: Paní Zuzana Navarová. Tahle písnička o ní vznikla hned potom, napsalý Fanánek, kterého zdravím, ahoj Fanánku. No a vy volejte 800-109-109, už víte, jaký to je rok? Já myslím, že jo.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
14: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
13: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
14: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
13: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
15: Kontejnery Sigl, dobrý den.
16: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
15: A tomu říkáte rychle?
17: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
18: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
20: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. Auta.pb

0: www.vraňansky.cz.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.

0: Atomová koťátka na vlnách Blaníku. Nebudu lhát, ani podle Atomic Kitten bych to nepoznal, ale vy jste mnohem bystřejší, tak prosím pište a volejte 800 109 109, to je na volání, 600 318 118, to je napsaní a jak tak koukám na Adélku, tak spousta z vás už využila této příležitosti a napsala, že jo, Adélko?
1: Je to tak, máme spoustu SMSek, napsala nám třeba Milena až ze Španělska, ta přidává čárku k roku 2004 a napsala k tomu vzpomínku, poprvé jsem byla v Bilbao a okolí, moc mě to překvapilo, bylo to krásné, přeji vám hezký den.
0: A ještě nějaká SMS?
1: Přidám ještě Moniku z Lanškrouna. I ta přidává čárku k roku 2004 a napovědělo jí to hlavně vítězství Anety Langerové v Superstar.
0: No, to byl velký zářez. A tehdy jsme taky měli nového premiéra. A já mám pocit, že do dneška je to nejmladší premiér vůbec. Vzpomínáte?
2: Pane předsedo vlády, dovolte mi, abych vám jako první k tomu dnešnímu jmenování poblahopřál.
3: Vláda, se kterou předstoupím před vás a poté před poslaneckou sněmovnou, rozhodně nebude vládou udržovací. Bude to vláda, která bude mít chuť a elán řešit problémy tohoto státu.
0: No, neskončilo to úplně křišťálově čistě, jestli si vzpomínáte, a pak nastoupilo to období, kdy se mohlo vládnout i z Marťany a možná podle toho to poznáte, jaký to byl rok, tak můžete volat 800 109 109. Reddy Kirken právě teď na Blaníku, krasohled.

0: Kirken a Krasohled. A Freddy Kirken evidentně teda tehdy v tom tajemném roce ještě zpíval Michal Hrůza.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Se vám někdy stane, že vám úplně vypadne jméno člověka, kterého velmi dobře znáte? Že na něj koukáte? Třeba teď, kdybych koukal na tebe, Adélko, a říkal bych nic.
2: Já bych ti napověděla. Já svoje vím, jméno znám.
0: A ty teď navíc přečteš SMS-ku, že jo?
2: Ano, velice ráda. Máme tady další čárku k roku 2004, tu nám poslala Hanka z Teplic. Ten napověděl odchod do hudebního nebe Karla Zicha a napsala, bylo to zrovna na svátek mé dcery Markétky, takže dnešní den.
0: Přátelé, já jsem si říkal, čím bych vám ještě napověděl, jo. A mně přijdou ty osobnosti, které nás opustily, jako taková nejlepší nápověda. Protože já nevím, jak vy, ale já si naprosto přesně pamatuju momenty v životě, kdy jsem se dozvěděl, že někdo významný odešel, jo. Tak jestli to máte stejně, tak vám možná pomůže to, že v tajemném roce nás opustil třeba Ronald Reagan, jo, konkrétně 5. června. 10. června, jenom o 5 dní později, Ray Charles. A 1. července Marlon Brando. Tak pokud to máte stejně jako já, tady ty odchody velikánů se do vás jako zažarou, tak v tuhle chvíli možná už víte. No, pište, volejte, my budeme rádi s Alenkou. Vidíš to, no, a ono ještě ráno. Přátelé, za chvilku František Nedvěd a vlastně naše písnička Blaník.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolé.
11: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
12: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
13: A já vám jako dlužím?
14: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: František Nedvěd a Blaník, to je naše písnička.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jak se tak dívám, tak tady zvoní opět telefon, tak ho pojďme zvednout. Haló, haló, Rádio Blaník.
3: Haló. Dobrý den, volám ohledně tajemného roku, myslím, že je to rok 2004.
0: A proč?
3: Jednak podle nejmladšího premiéra, jednak podle úmrtí Karela Zicha, vzpomínám si, že jsme byli tehdy na dovolení v jižních Čechách, krátce, myslím, po té, co slavil 55. narozeniny. A dost mě to šokovalo, musím měsíc, jako, protože jako máme rádi toho zpěváka.
0: Dobře, děkuju vám za tip, mějte se hezky, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Hanka z Lounice.
0: Hanko, povídejte.
4: Chtěla bych si tipnout rok 2004.
0: A podle čeho?
4: Je to podle, tak nějak celkově ty písničky, ale ujistila mě v tom ta první česká superstar, protože tehdy jsem měla čtyřletého syna, koukali jsme na to, protože to bylo něco novýho, že jo? A on, když viděl Šárku Vaňkovou, tak říkal, je, ta je krásná, tu si zabírám.
0: Jo, si jako zabral, jo.
4: No, a to mi tak nějak utkvělo v paměti, protože čtyřletý kluk, že jo, že už takhle vnímal.
0: To je dobrý. Tak jo, moc vám děkuju. Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Adelko, jak pak to vypadá s SMS-kami?
5: Já tady přidám tip od Modřinky z Liberce, ta typuje rok 2004 podle vítězství Anety Langerové, úmrtí Karla Zicha a Zuzky Navarové a napsala, v tomto roce jsme zařizovali úvěr na domek s mým milovaným manželem, který dnes slaví narozeniny.
0: Já ještě přihodím, že v tom tajemném roce, vzhledem k tomu, že nás opustil Ivan Hlinka, tak si možná vzpomínáte, že se hrál hned potom světový pohár a my jsme tam hráli krásný hokej a za Kanadu tehdy řádil Mario Lemieux, dokonce nám dal góla. No, to byly doby, no. To byl ještě ten kádr vlastně toho ještě napůl na Gana a potom toho zlatého hetriku. Víte co, tak my už vám to prozradíme, jo? Tak, přátelé, ten tajemný rok je
1: 2004.
0: A tím pádem potles pro vás všechny, protože já mám pocit, že těch čárek, Adelko, že jo?
5: Ano, bylo jich opravdu hodně.
0: Tak, bylo jich opravdu hodně, většina z vás to typla správně. A já si myslím, že nejlepší tečka nakonec, vzhledem k tomu, že jsme na Blaníku a my jsme hudební rádio, tak bude písnička. Ale pozor, teď vás překvapíme, jo, s Adelkou. Nebude to česká písnička, bude to taková, řekněme relaxační, jo. Mm-hmm. Tohle je Enigma, Return to Innocence. A Adelko, měj se krásně, děkuji ti za spolupráci.
5: Ty taky, já ti moc děkuji za spolupráci, hezké vysílání.
0: Děkuji, nějak to tady spolu zvládneme, přátelé, tak krásné dopoledne. Yeah.

0: Enigma, taková indiánská. Na vlnách Blaníku, přátelé, tajemný rok je za námi, děkuji vám za vaše zprávy, telefonáty a tak dále. Tady se mi kejve telefon, budeme muset zavolat opraváře. Dál vám budeme hrát, hlavně hezky česky zaspívá Ilona Čáková.
1: Zavři oči, když se červená.
0: Taky Marie Rotrová.
1: Dešť, oči mi hladí, dešť.
0: Kéž by trošku sprchlo, alespoň tady, tady je vedro, vám řeknu. Lucie Bílá, obyčejná holka.
2: Jsem jenom obyčejná.
0: Tímto zdravím obyčejnou holku Ivu Leckou, která je v Orlických horách a užívá si zaslouženou dovolenou. Já ji úplně vidím, jak teď čte někde knížku, má sluneční brýle, nějaký koktejl a takový velký klobouk, svítí na ní sluníčko a ona kouká na to rádio a říká, no proto, a čte si dál. Ivuško, užívej si to. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hezky česky a za 4 minutky už bude 10.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Nový týden nabídne slunečné počasí a letní teploty. Dnes bude většinou polojasno. Teď aktuálně teploměr ukazuje 20 stupňů. Odpoledne pak teploty vyšplhají až ke 30. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
6: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
5: Na příjezdu do Prahy se vytvořila kolona na dálnici D5, ve které ztratíte asi 10 minut a další kolona na čtvrt hodinky se vytvořila před Prahou i na dálnici D7 před sjezdem na letiště. Pozor, dejte aktuálně v Mělníku, v Bezručově ulici máme hlášenou nehodu osobáku, který narazil už do několika zaparkovaných aut. Na místě jsou záchranáři a je tam i policie. A další komplikace hlásí Kladno, v Doberské ulici bouralo osobní auto, skončilo převrácené na střeše mimo vozovku. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
8: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Požáru míří do Čelákovic těžká technika. Česko poslalo na pomoc Francii 2 vrtulníky. Ostravská zoo pomůže se záchranou vzácných ibisů.
3: Rádio Blaník.
10: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Požár haly s elektrokoloběžkami už mají hasiči v Čelákovicích u Prahy pod kontrolou. Díky tomu snížili stupeň poplachu ze 3 na 2. Budova se vlivem ohně ale zbortila. Jak to na místě aktuálně vypadá, nám řekne mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígerová.
11: Teď vlastně veškeré ty hasební práce směřují k vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek. Nám na místo míří těžká technika ze záchranného útvaru, konkrétně pásové rypadlo, které nám pomůže s rozebráním té zasažené konstrukce haly. A máme tady nasazené taky hasičí zařízení Kobra, kterým vlastně děláme prořezy do té budovy.
10: Při zásahu ve Stankovské ulici nebyl zatím nikdo zraněn a hašení potrvá podle hasičů další dobu. Proč začalo hořet, zatím není jasné, stejně tak ani výše škody. A s obrovskými požáry se potýkají ve Francii. Na pomoc jim také při hašení požáru vyslalo Česko druhý vrtulník. Ten pomůže s hašením požáru v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek a od soboty je nasazený. Druhý vrtulník doletěl včera odpoledne a ještě v podvečer se zapojil do pomoci. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. V pražském HD přibylo problémových cestujících. Z metra, tramvají a autobusů vykázali přes 14 000 lidí. Pod vlivem alkoholu nebo drog znečišťují okolí, ničí majetek nebo obtěžují ostatní. Policie řeší velmi často třeba vykopnuté dveře nebo nejrůznější potyčky. Přibylo i častějšího zmáčknutí tísnového tlačítka. Ostravská zoo se zapojila do záchrany ibisů skálních ve Španělsku. Cílem je posílení jejich volně žijící populace a propojení těch pobývajících na jihu Pyrenejského polostrova s ibisy v dalších částech Evropy, severně od Alp. Ibis skalní je jedním z nejohroženějších ptačí druhů na světě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
4: Černý
9: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 10. hodina právě odbyla, dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme taky trošku cestovat. Podíváme se do Mníšku pod Brdy, jo, za malou chvilku. No a taky budeme hrát víc nebo míň, tak si připravte telefony. Já vám za chvilku řeknu, o co budeme hrát a jak budeme hrát a taky vám řeknu heslo, které je klíčové. A teď je tu Marie Rotrová a Déšť. Tak krásné dopoledne s Blaníkem. Je pondělí 13. což je lepší, než kdyby byl pátek 13. I když nad tím tak přemýšlím.

0: Brotherhood of Man a Save Your Kisses for Me. Na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, je tady vaše oblíbená rubrika.
1: Poprvé na Rádiu Blaník.
0: Přesně tak. Za malou chviličku zazní nová písnička na Blaníku úplně poprvé. A tentokrát to bude dílo písničkáře Lásky, což je Vašek Vaňura, kterého tímto zdravím, a Františka Černého z Čechomoru. Oni spojili síly a udělali písničku, která se jmenuje Jakou mám ženu. Je to údajně taky taková trochu terapie pro Vaška Vaňuru, který se nedávno rozvedl. A zároveň ta písnička vznikala 2 roky, takže je opravdu jako vymakaná, jo? Měla by být opravdu hotová, protože když děláte píseň 2 roky, tak se dá spolehnout na to, že ten výsledek bude stát za to. Přátelé, zároveň musím říct, že za to stojí i videoklip, který najdete třeba na YouTube a je takový barevný, veselý, je tam hodně vody, hodně lodí, hodně lidí, hodně nástrojů a hlavně je tam teda Láska a Franta Černý, kterého taky zdravím. Tak víte co, já to nebudu prodlužovat, dáme si poprvé na vlnách Rádia Blaník Láska a František Černý, Jakou mám ženu.

0: Ilona Čáková, Zavři oči, když se červenám, na vlnách Rádia Blaník a jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Je to tak, víc nebo míň, další kolo naší hry, další takový turnus, řekněme, protože budeme hrát ode dneška až do pátku, jako vždy. No a o co tentokrát? Tentokrát pro vás mám rodinné vstupenky do Fine Parku, což je takový jedinečný výletní areál, kde se zábava potkává s přírodou a užijete si tam zábavní prvky, které rozhýbou malé i velké, přírodu, projdete se bosou stezkou parku Bosov, objevíte klid lesa a mnoho dalšího. Prostě Fine Park v Chlumci nad Cidlinou a já mám pro vás lístky pro dva dospělé a navíc 4 děti, takže to je pro velkou rodinu, jo. No a jak se zapojit, napište 600 318 118, SMSku, kde napíšete celé své jméno, název města nebo obce, kde bydlíte, a potom heslo. A jaké dáme dneska heslo? Víte co, dáme heslo Fine Park, jo, ať je to jednoduché, tak heslo je Fine Park, dohromady, jo, není tam mezera. Tak čekám na vaše SMSky, dvěma z vás zavolám, tak mějte u sebe telefon, buďte připraveni, buďte ve střehu a zahrajeme si ve vysílání za chvilku do té doby Činasky, anebo Lucie Bílá, Obyčejná holka.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Zmírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
12: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
14: A tomu říkáte rychle?
16: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
18: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
19: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levosprák, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
20: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
21: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
22: Kdekoliv na světě
23: a 24 hodin denně.
22: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
23: na našem webu radioblaník.cz.

0: Obyčejná holka s neobyčejným hlasem, to je Lucie Bílá. Na vlnách Rádia Blaník. A jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Já to mám rád, vám řeknu, víc nebo míň, to je vždycky napínavý. No a teďka mám na telefonu dvě dámy. Jedna se jmenuje Magdalena, ta první. A je z Petříkova u Velkých Popovic. Dobrý den, Magdaleno.
3: Dobrý den.
0: Vy máte krásné jméno.
3: Děkuju.
0: Tak je u vás hezky dneska.
3: Krásně, až moc.
0: My od sebe nejsme zas tak daleko, takže to je jasný, že tam u vás bude jaký hezky. Jste v práci?
3: Ne, jsem doma.
0: Jo, jste doma, tak to je v pořádku. Na telefonu je taky paní Aneta, která je z Hořovic. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Aneta, u vás je taky hezky?
4: Taky krásně.
0: A taky jste doma?
4: Ne, já jsem v práci.
0: Vy jste v práci, no tak snad vám to trošku zpříjemníme. Ale zase já nemůžu fandit, jo, takže já fandím oběma dámy, jo, abyste věděli. Nicméně první bude hádat paní Magdaléna, tak Magdaléno, prosím, poslouchejte a rychle odpovězte, jo.
3: Mm-hmm.
0: Tak, jde nám o Fine Park, jo. Kolik osobních aut se vejde na nově budované parkoviště s fotovoltaickou elektrárnou? Povídejte.
3: 10 000.
0: 10 000. Aneto, víc nebo míň?
4: Tyjo, já bych řekla míň.
0: A o kolik míň byste řekla?
4: To teda nevím, ale to číslo se mi zdá teda až moc veliký.
0: No, kdybyste řekla o 9 500 míň, tak byste to řekla úplně přesně, jo? Ale vyhráváte i tak.
4: Ale
0: nemáte za co. Magdaleno, vy jste to teda přestřelila trošičku.
3: Já jsem si říkala, že to bude nějaký obří parkoviště, jsem tam nikdy nebyla, takže...
0: No, tak jako chce se mi říct, že nikdy ani nebudete, ale budete určitě, jo, protože hrajeme celý týden a kdo ví, třeba se dostanete opět do hry, nebo tam můžete zajet i bez těch lístků od nás. Já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
3: Tak dobře, děkuju.
0: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky se mějte krásně, nashledanou.
0: A paní Aneto, vám strašně gratuluju a taky se mějte hezky, užijte si to. Lístky vám přijdou pravděpodobně mailem, jo?
4: Děkuju tak vám, jo. Moc se těšíme.
0: Perfekt, mějte se krásně, nashledanou.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Tak takové to dneska bylo, přátelé, budeme hrát opět zítra, potom pozítří, potom ve čtvrtek a potom taky v pátek. Lístku mám pro vás hromadu a těším se na vás.
1: Víc nebo míň. Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
0: Tak se podívejte aspoň na webovky Fine Parku a podívejte se i na ty naše radioblaník.cz. Za chvilku ABBA, I Have a Dream.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Nákupy v onlineshop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
19: Asi 100 tisíc.
18: A ty s tím nic neděláš, jo?
19: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špat na právníka.
18: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
19: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
18: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: po uši.
1: Marek Ztracený a moje milá, posloucháte Rádio Blaník. Tedy takovou jistotu, kde stále hrajeme hezky česky a nic se na tom nezmění ani po 11. Zaspívá Pavel Vítek. Taky Petr Kolář. I Standa Hložek. Já taky nejsem úplně vazba a silou nevládnu, ale mám tady spoustu českých písniček, snad vám to bude stačit, přátelé. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za necelých 7 minut už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Máte doma solární elektrárnu?
7: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
6: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
7: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
6: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
7: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
6: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
7: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Přeji vám pěkné dopoledne, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes bude pěkné vedro, bude většinou polojasno a odpoledne naměříme od 27 do 30 stupňů. Příjemně, ale po celý den bude pofukovat slabý vítr. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
1: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
2: Blaník za volantem.
0: Nárazově se brzdí na Pražském okruhu směrem k letišti, a to od Vesce až k exitu Ořech. Navíc může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a také nehoda na 15. kilometru hned za sjezdem na Lochkov. Pozor dejte i na trase Praha-Benešov. U odbočky na Pišeli překáží porouchaný kamion a opatrně také nakladně v Unhoštské ulici na kruhovém objezdu s Arménskou. Máme hlášenou vážnou dopravní nehodu, srážku kamionu s dodávkou a vytvořila se tu celkem dlouhá kolona. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Do Česka se vrací vlna horkých dnů. Hasiči ve Zlíně vyhořelou budovu majiteli nepředají. V Jindřichově Hradci začali nově vařit pivo. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. V Česku čekají vedra i bouřky. V tomto týdnu se oteplí a teploty se budou přes den dostávat nad 30 stupňů Celsia. Po suchém období by do Česka také měly přijít bouřky, které by ale mohly být i nebezpečně silné. Po celý týden se budou objevovat hlavně odpolední přehánky. Likvidace požáru výškové budovy ve Zlíně potrvá zřejmě ještě několik dní. Hořet začalo v baťovském továrním areálu minulý čtvrtek ráno. Předání objektu majiteli se zatím odkládá. Původně k tomu mělo dojít během dneška. Nicméně hasiči v okolí budovy zpřístupnili několik ulic. Hasiči také dál pokračují v prolévání sutin vodou. Lidé by stále v okolí neměli větrat. Cesty za hranice často vyžadují vyhledání směnárny. Nevždy se ale podaří provést směnu výhodně. České zákony ale umožňují za určitých podmínek zrušit a získat své peníze zpátky. Jak to celé funguje, to říká mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
5: Zákon umožňuje zrušit směnu bez udání důvodu, a to do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit částku, kterou od směnárny obdržel, a směnárna mu vrátí původní peníze. Směnárna přitom nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky. Lhůta 3 hodin začíná běžet již okamžikem uzavření směny.
4: K odstoupení by také mělo dojít na pobočce, kde ke směně došlo. V Jindřichově Hradci dnes otevřeli opravený zámecký pivovar. Pochází ze 16. století a desítky let chátral, navíc ho v roce 2011 poničil požár. Přestavba národní kulturní památky stála město víc než 512 milionů. Necelou polovinu pokryly dotace. V rozsáhlém areálu se nově vaří pivo Jindra. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje.
6: Děkuju moc, Moni.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
6: Je to tak, já jsem na rádiu Blaník a Péťa Slíva, ten je v obytňáku. Někde ve Skotsku. Možná už dokonce na těch ostrovech, kam jel. To se dneska dozvíme. Za malou chvilku se přihlásí do vysílání, těšíme se na to. Přátelé, v této hodině se také konečně podíváme do toho Mníšku avizovaného, protože tam se chystá velká pouť a chystá se tam taky spousta lidí. Možná mezi ně budete patřit. A teď je tady první píseň této hodiny. Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže. Ať je tvý kůž vlastně cokoliv. Krásné dopoledne.

0: Krištof a naviděnou, co jsem říkal přesně Petrovi Slívovi před týdnem a ještě třemi dny k tomu.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A Péťa sednul do obytňáku a říkal, jedu na Orkney a něco ti přivezu. Co bys chtěl? Já jsem říkal, chtěl bych papuchalka. A on říkal, a ty se nesmí chytat a už vůbec ne převážet. Jsem říkal, tak mi vem čokoládu, tak snad jí přiveze. Péťo, ahoj. Povídej.
3: Ahoj, zdravím z Obytňáku a z Orkneyských ostrovů. Včerejšek jsme strávili na hlavním ostrově Mainland. Ráno jsme se probudili za rachotu Atlantického oceánu, který jsme měli přímo před předním sklem a poprvé jsme sundali kola, která máme pro změnu na zádi našeho korábu. A vydali se podle navigace od Garminu v hodinkách do Birsaj, k hraběcímu paláci, respektive k tomu, co z něj zbylo. V 16. století jej nechal postavit hrabě Robert Stuart z pověstí hrubého a nepříjemného šlechtice. Proslýchá se, že v každé zdi paláce byla díra pro zbraně, protože hrabě neustále očekával nějaký konflikt. Kdyby viděl, co z jeho paláce zbylo, asi by rupnul vzteky. Od trosek paláce jsme pokračovali na severozápadní cíp ostrova a využili odlivu a přebrodili se na malý ostrůvek naproti. Je na něm maják, ale to není to nejzajímavější. Hnízdí na něm papuchálci a je jich tam opravdu požehnaně. Podařilo se mi je vyfotit i natočit, tak sledujte sociální sítě YouTube a web Blaníku a budete mít obrazový materiál z první ruky. Cestou zpátky k obytňáku jsme koupili vajíčka od místního farmáře a k obědu byla volská oka se skvělými klobáskami, ale ty se fakt povedly. Potom jsme dali kola na auto a uháněli dál do přírodního parku Jasnaby, stále na západní straně ostrova, ale jižněji. Najdete tam jednu z nejvíce spektakulárních procházek na Orkneyích. Pobřeží Atlantiku lemují strmé srázy a v nich hříčky přírody, mosty a oblouky, které vytvořil oceán. Večer jsme měli trošku trable s parkováním, protože se nám podařilo zabukovat jiný kemp, než jsme měli v úmyslu. Naštěstí jenom 20 minut jízdy autem od místa, odkud zítra chceme vyrazit na kombinovaný výlet kolo-loď. Respektive nejdříve loď, potom kolo a potom zase loď. Takže více zítra ve stejném čase. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
0: Péťo, já tě zdravím tady ze studia a držím palce, hlavně opatrně jít.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak a Petra střídá Petr. Konkrétně Petr Kolář, V nebi snad ti prominou, to je jedna z jeho nejnovějších. Tak Péťo Koláři, tebe taky zdravím a vám všem přeju hezké dopoledne.

0: Biograf Láska, nejenom krásná písnička, ale taky muzikál, který je složený z písniček Hanky Zagorové, hraje se v divadle Kalich, v pražském divadle Kalich, a navíc teďka se chystá dvojka, ta bude mít premiéru na podzim. No a víte, co se teď bude hrát pod Žižkovskou věží v rámci toho hvězdného léta divadla Kalich? Jasný, že jo?
1: Láska.
0: Pomáda, přátelé, a bude to v pátek 14. srpna a v sobotu 15. srpna. Podívejte se na internet, prozkoumejte to ideálně na stránky divadlokalich.cz a já myslím, že pomádu vidět naživo, takhle v češtině, to je to nejlepší, co můžete 14. případně 15. srpna udělat. Tak zdravíme jednak na Žižkov, tak i do Kalichu a dáme si další porci písniček. Za chvilku třeba Standa Hložek a Krejčí.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.
5: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
13: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
14: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
15: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
14: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
15: Když repráky, tak Mironet.
14: Klikni dvakrát.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
17: Právě dozrály pořádně křupavé okurky na kládačky.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
18: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
19: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
18: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
20: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
18: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
20: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
18: www.zamek-konopiště.cz.
21: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků.
18: Kánoc aneb noční veselí napříč staletími.
20: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
18: www.zamek-konopiště.cz.
21: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a

které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz

0: Standa Holožek a Krejčí na Blaníku. A my teď míříme do Mníšku pod Brdy, tam se totiž chystá obrovská skalecká pouť. S pozvánkou je tady mluvčí Mníšku Libor Kálmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť Mníšku pod Brdy.
0: Pouť se koná od pátku do neděle, ale v sobotu bude program nejbohatší. Tak zdravíme do Mníšku a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Fornum Blondes, tedy úžasná Linda Perry a What's Up, té moje oblíbená. A dorazí taky skupina Opět a Radiček. Tak sorry, že mám rád hory. Posloucháte Blaník, celé léto vám hrajeme hlavně hezky česky.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak se fakt
4: bíjí. Pohodové české
5: rádio. Barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
18: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: nejenom pro inženýry. Přátelé, budeme vám hrát hezky česky, a to pouze v následující hodince, která je česká, jako vždycky mezi 12. a 13. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a přesně za 5 minut bude poledne. Rádio Blaník.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet,
2: klikni dvakrát!
4: Kontejnery Sigl, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne nám bude krásně svítit sluníčko a teploty vyšplhají až k 31 stupňům. Zítra čekejte spíš oblačno, přechodně zataženo, místy přehánky mohou se přehnat i bouřky a naměříme 27 až 30.
11: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Pozor, dejte v Kladně v Unhošské ulici na kruhovém objezdu s Arménskou. Srazil se tam kamion s dodávkou, zdržíte se v koloně. V Dlouhé ulici bourala dvě osobní vozidla, i tady si chvilku postojíte. Porouchanou dodávku nepřehlédněte na D1 na 28,5 kilometru ve směru do Brna. A na D11 na 10,5 ve směru na Prahu stojí odstavený přívěsný vozík. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Jsou tu zprávy.
9: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
9: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Motoristé delší regulaci cen paliv nechtějí. Ovoce bude letos méně. Plavání v Pardubicích zkomplikují opravy akvacentra. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zástupci motoristů nechtějí prodloužit regulaci cen pohonných hmot za 19. červenec. Podle Filipa Turka rezort financí situaci zvládl a regulace už není akutní. Ministr dopravy Bednárik chce situaci řešit s ohledem na aktuální vývoj na Blízkém východě. Letošní úroda ovoce bude výrazně slabší. Ovocnáři očekávají, že kvůli silným jarním mrazům sklidí zhruba polovinu loňského množství. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
14: Skončila sklizení jahod, končí nám sklizeň třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklizeň čvestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
13: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let měli ovocnáři kvůli jarním mrazům v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Akvacentrum v Pardubicích se kvůli rekonstrukci uzavře. Stavbaři se pustí do opravy poškozených obkladů bazénů. Původní mozaika se totiž dlouhodobě odlupuje. Práce za necelých 10 milionů korun začnou ve středu a centrum bude zavřené zhruba do poloviny prosince. Mezi státy Evropské unie panuje shoda, že je třeba mít věkovou hranici pro vstup dětí na sítě, uvedla to šéfka unijní exekutivy von der Leyenová. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích připravuje desítka evropských zemí. V Česku se pro zákaz sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Pavel i premiér Babiš. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, Eliško, děkujeme.
15: černý.
16: Na rádiu Blaník.
0: České písničky jsou před námi, protože začíná česká hodinka. Přesně teď je 12, tak vám přeji dobrou chuť, přátelé. A my si dál budeme hrát a taky povídat. Budeme vzpomínat taky trošku blahopřát k svátkům a taky k narozeninám. A teď si dáme první písničku. Eliško, prosím tě, jak ses narodila?
13: Jak jsem se narodila?
0: No, co jsi měla na nohou?
13: Bosá.
0: Bosá, jo.
13: Bez botiček.
0: To je zvláštní a taky, čověč. A Petr Janda, ten taky. Fakt. Tak krásné poledne.

0: Dnes je to přesně 22 let, co nás opustil Karel Zich, ale jeho písničky žijou dál, obzvlášť teda u nás na Vlaníku. My je máme rádi. Zároveň je to dneska přesně 40 let, co odešel Ladislav Pešek, slavný český herec, řečený Lála, tak dneska je to takhle kulaté, 40. Narozeniny má dneska Harrison Ford, a to 84. Tak Harrisone, všechno nejlepší. Nebo mám říkat Indy, protože celý svět ho zná hlavně jako Indiana Jonese. Taky Josef Vejvoda, český skladatel, tomu je 81 dneska. A určitě jste někdy slyšeli o jeho tatínkovi, Jaromíru Vejvodovi, který pravděpodobně složil písničku Škoda lásky. Oni si ji hodně přivlastňovali Američané, že jo? Oni zpívali Roll out the barrels, tedy vyvalte sudy, když osvobodili Plzeň. Ale pravděpodobně to byl spíš Jaromír Vejvoda. Existují o tom dokonce nějaké ty důkazy. Erno Rubik, tomu je 82. Všichni jste někdy drželi v rukou Rubikovu kostku, že jo? Za 2 vteřiny ji úplně nesložíme, asi jako ti nejlepší na světě, ale já myslím, že nějaké to odpoledne už jsme s ní všichni strávili. A svátek má dneska Markéta. Tedy takhle, svátek mají všechny Markéty. Markéta, to je latinské jméno, které má základ ve slově margarita, což je perla a taky koktejl. Tak ten si můžete dneska namíchat nebo někde objednat, případně pokud máte doma nějakou Markétu, tak překvapení v podobě domácí margarity je, myslím, dneska na místě. No a tohle je písnička Markétce, tak všechno nejlepší ode mě i od Tomáše Kluse. Posloucháte Blaník.
1: Kolik nás takových bylo, co zbloudilo cestou za modrými květy. Nás přátelé odsoudili a hnali před popravčí čety. Kolikrát vpila mě země a já zbaven smyslů ryl dlaněmi hlínu. Já nikdy odvahu neměl, bych přiznal svou.

s tebou se milují anděle v kráterech a měsíce a zůstanou v tvém těle jak tóny nezněle při nástupu stoupu.

potřebuje kosti. Rány si foukám dýmem z cigaret a v pokoji pro hosty. Otevřu soukromý lazaret své sebelítosti.

kráterech měsíce a zůstanou v tvém těle bytosti oněmělé. Za ruce s šedohlavci tlačím svět k úmoru. A není větší lež než pravda o nás dvou. Snažím se obelstít lásku potvoru.

se však miluješ s anděly v kráterech měsíci. A tam mé tóny nedozněly, já zůstal necelý. Kolik nás takových zbylo?

0: se zalíbilo.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: orosený půl litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmém schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je LED.

0: Ivana Čáková, proč mě nikdo nemá rád? Přátelé, já jsem se rozhodl, že vám řeknu v tuhle chvíli, co nemám já rád. Já nemám rád cuketu. Já bych hrozně chtěl poznat někoho, kdo opravdu miluje z celého srdce cuketu. Napište mi to, máte rádi cuketu nebo ne? A pokud jo, tak co z ní děláte? Jak z ní dostanete nějakou chuť? To ji jako okořeníte, přesolíte, nebo ji naložíte do octa? Nebo co s ní děláte, když ji máte rádi? A pokud ji nemáte rádi, taky mi to napište, prosím vás. 603 118 118. To je moje dnešní záhada. Kdo má rád cuketu? Za chvilku Škvor, Plavci a taky Marie Rotrová doma na Blaníku. Přeji vám hezký den. Menší obce ve Středočeském kraji získají další finanční podporu na zlepšení infrastruktury a veřejných služeb. Kraj prostřednictvím fondu obnovy venkova rozdělí více než 6 milionů korun na projekty, které pomohou zkvalitnit život obyvatel na venkově. O jaké investice jde, přibližuje náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování, dotací a sportu Jan Skopeček.
1: Z fondu obnovy venkova nyní podpoříme projekty v celkové hodnotě přes 6,1 milionu korun. Peníze pomohou například s prodloužením vodovodu a kanalizace v Jevanech, zateplením kulturního domu v Broumech, rekonstrukcí střechy obecního úřadu ve Zvánovicích nebo s vybudováním nových ordinací v Kamínku nad Vltavou. Podporujeme také pořízení techniky pro údržbu obcí. Program je určen především menším obcím do 2000 obyvatel, které mají často omezené možnosti financování větších investic. Od spuštění programu v roce 2025 jsme schválili už 156 žádostí za více než 85 milionů korun. Naším cílem je pomáhat obcím s projekty, které mají přímý dopad na každodenní život místních obyvatel.
0: Program bude pokračovat i v dalších letech. Obce mohou žádosti podávat průběžně až do roku 2028 a získat tak podporu na projekty, které přispívají k rozvoji venkova a lepší kvalitě života v regionu. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
2: Středočeské aktuality. Aktuality.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zasavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
11: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. Auta.pb.cz.
12: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
13: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
12: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
13: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
12: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
13: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
12: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
13: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
14: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Karel Gott a Krev toulavá na vlnách Blaníku. Přátelé, tak jsem vyhlásil zase po nějaké době anketu a řeknu vám, účastníte se teda ve vysokém počtu. Ptal jsem se, kdo má rád cuketu, že já ji rád nemám a nikoho moc neznám, kdo by měl rád cuketu. A vypadá to, že vás je mnoho, kdo máte rádi cuketu. Tak pojďme se podívat. Markéta píše, Markéta Dušková, Markéto, všechno nejlepší k svátku. Děkuji za přání k svátku, přeji všem do rádia. A krásný den. Aha, tak ta nemá ráda cuketu. Tak vidíte. Cuketu pěstuji každý rok. Výborný je z ní bramborák, nádivka nebo cuketové placičky. Jinak se z ní dělá také zelí. Píše Jiřina z Hvožďan. Jiřino, děkuju. Ahoj, u nás se z cukety dělá výborná buchta. A sterilizované cuketové zelí. Dáša dělá buchtu. Dobrý den, já dělám z cukety bramboráky společně s bramborem. To docela dává smysl. Píše to Jiřina. Děkuji, Jiřko. Milé rádio, zrovna jsem dosmažila cuketové placky. Dělám jako bramboráky, ale převládá cuketa. Je to Mňanka, Markéta z Ostravy. To jsou samé Markéty. Všechno nejlepší k svátku, Markéto z Ostravy. Ahoj, Blaníčku, já miluju cuketu nejraději jen opečenou na grilu, osolenou a posypanou česnekem. Ale cuketové bramboráky jsou top. Dělám i bábovku a výborná. Lucie Mlázovice. No tak vidíte to, oni všichni dělají i tu bábovku, to by mě nikdy nenapadlo. Tady píše Pepa z Přerova, ten to taky má rád jako bramborák a navíc jenom jako bramborák. Tak, potom tady je další zelí, řízky z cukety, cuketová polévka, zapečená cuketa, no je to hrozně moc. A koukám dokonce do e-mailu od pana Miloslava Krajíčka a od paní Řehořové přišly recepty, tak vám moc krát děkuju, tak já si teda dneska koupím a zkusím s tím něco udělat, no. Děkuju vám moc a ať vám teda chutná dál, no. Já nevím, jestli jste mě úplně přesvědčili, ale... Možná Martina Císaře, jo, on to tady teďka vezme za mě, protože i Valecká je na dovolené, tak já doufám, že si to s ním užijete. Mějte se krásně, přátelé, užijte si odpoledne, venku je nádherně a zase zítra. Hlavně klidné odpoledne vám přeju. Za chvilku Kabáti a Houby magicky. Slunce nám
1: svítí, je tisíc na ruku. Špičkový manažer si to vydělá za

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Nádherné letní odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, za to jsme rádi a co vám dál budeme hrát? Nabídnu skupinu Děvo Kejbel.
1: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit.
0: Dále to budou Tereza Mašková a Marek Lambora.
2: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran.
0: A nebo skupina Lucie. Jsme Blaník Rádio, co hraje celé léto hezky česky pro vás.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni. Zítra pak čekejte zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, místy přechodně zataženo, odpoledne slabé přehánky a přehnat se mohou i bouřky. Naměříme 27 až 30. Jdeme na silnice.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Modernizace technologií na D8 z Prahy do Lovosic postoupila do druhé etapy. Aktuálně silničáři pracují mezi Roudnicí nad Labem a Doksany. Víc prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
6: Hlavním důvodem je speciální technologie, kterou doslova zakopeme do středového dělicího pásu. Díky ní budeme mít lepší přehled o tom, co se na dálnici děje a zároveň nám umožní rychleji reagovat na aktuální situace. Doprava je vedená i během rekonstrukce v režimu 2+2 jízdní pruhy.
1: Práce za 400 milionů skončí v září.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Požár v Čelákovicích hasiči dohašují. Horku rozhodně nezapomínejte na pitný režim. Léto je na řadě míst ve znamení oprav.
1: Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, tak hasiči i s těžkou technikou od rána zasahovali u požáru v Čelákovicích. Hořela tu hala, ve které byly uskladněné koloběžky. Během dopoledne hasiči dostali oheň pod kontrolu, teď už místo jen dohašují. Škodu předběžně odhadují na vyšší desítky milionů korun. Česko má před sebou další nadprůměrně teplý týden. Lidé by v horku měli pít častěji a zařazovat pracovní přestávky. Při práci venku by rozhodně neměla chybět pokrývka hlavy, v pracovní přilbě ochranná vložka a samozřejmě i opalovací krém. Vyplývá to z doporučení Státního zdravotního ústavu. V lese na Šumavě odchytili 4 zanedbaná štěňata. Psům není ani rok, ve volné přírodě živořili několik měsíců. Štěňata, která jsou bázlivá, mírně podvyživená, plná blech a klíšťat, skončila v azylu v Nové Peci. Jak se do lesů dostala, zatím není jasné. Podle záchranářů by ale mohlo jít o psy z množírny, jak napsali novinky.cz. Řada dětských dopravních hřišť v Česku letos přes léto prochází opravami a modernizací. V Liberci začne rozsáhlá obnova hřiště v Lužické ulici přesně za týden, to v pondělí 20. července. Co všechno se změní, ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
9: Dojde k obnově zpevněných i nespevněných ploch, opravě odvodnění, výměně stávajícího oplocení, úpravě pěších ploch a doplnění dopravního značení. Součástí bude také doplnění nových prvků pro výuku dopravní výchovy žáků.
8: Stavební práce potrvají zhruba čtvrt roku. Tolik zprávy a teď se na vás těší Martin.
10: Jsem tu a přeji krásné odpoledne za 2:13.
0: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
10: Slunce dál svítí, tak co kdyby zazněla v téhle hodince tahle písnička? Jo, potom volejte k nám do studia 800 109 109. Rozhodně se vypravíme na fotbal a hrát si budeme hezky česky. Rádio Blaník. Tohle už je skupina Divokej byl a tohle je písnička Pocit. Hezké odpoledne všem.
11: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lehni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Lucie Bílá na vlnách odpoledního Blaníku, za chvíli skupina Lucie Šrouby do hlavy, anebo Václav Neckář a jeho Lékořice. A je konec. 60. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je minulostí. Ceny jsou rozdány a je čas bilancovat. Čím je festival vlastně výjimečný, tak to nám pověděl výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
1: Ten karlovarský tým je úplně unikum, protože většina těch lidí, kteří tady pracují, tady začínali jako studenti, jako brigádnici, jako my všichni. Někteří z nás tady zůstali na celoroční práci a někteří se sem vracejí, takže jsou to dneska právníci, lékaři, ale berou si dovolenou, aby tady s námi mohli být.
0: A víte, co mi to připomíná? V mnohem tak trochu Blanické konopiště. Tak zdravíme do Varu a těšíme se na ten další ročník. A tady u nás už je připraven Alvaro Soler a jedna hezká letní pro vás. Tady je Sofia.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Skvělé odpoledne, tohle byla Adele a tohle už je Eliška Votrubová. Míříme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Pěkné odpoledne. Světový šampionát má před sebou poslední týden. Mistrovství vyvrcholí v neděli bitvou o zlato. Do té doby se ale ještě musí rozhodnout, kdo u něj bude hrát. Čtyři nejlepší týmy už jsou jasné. Mezi elitní čtyřkou jsou jen země, které v minulosti už šampionát vyhrály. A sice Francie, Španělsko, Anglie i úřadující šampion z roku 2022 Argentina. Jako první se v semifinále zítra v 9 večer našeho času utkají v Dallasu Francie a Španělsko. Ve středu je pak ve stejný čas na programu zápas mezi Anglií a Argentinou. Duel se odehraje v Atlantě. A Argentiny se bude týkat i moje zajímavost nakonec. Hvězdný Lionel Messi už čelil všem možným soupeřům, nicméně proti Anglii si v 39 letech zahraje úplně poprvé. Argentina s Anglií se utkali naposledy v listopadu 2005. Tehdy bylo Messimu 18 a v reprezentaci byl, jenže v přípravném utkání dostal červenou kartu a o duel přišel. Tolik z fotbalu, další servis připravíme zase zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Wave.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak, toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
16: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
15: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
16: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající. začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
15: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
16: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
15: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
18: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
19: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
20: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.

0: dál si budeme hrát tady u nás hezky česky. Nabídnu Marka Ztraceného, Ta bílá ti sluší. Ale teď...
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaník.
0: To byla Tereza Mašková, Marek Lambure, Náš příběh. Nikoli písnička, kterou hledáme. Hledáme tu, kde se zpívá Slunce dál svítí. Je z roku 2024 a vznikla k 25. narozeninám rádia Blaník. A vy máte velkou šanci, pokud tuhle písničku najdete, zavolat k nám do studia na 800 109 109. Pokud se dovoláte jako první hned po doznění, jste ve hře. Pustíme vám krásnou ukázečku.

0: Opravdu jenom kratinkou, a vy když nám řeknete, kdo tam zpívá, vyhráváte, a teď poslouchejte. 5000 korun! Tak poslouchejte, jak zazní Slunce dál svítí, volejte jedinou správnou linku 800 109 109. Já vám držím palce a přeji hodně štěstí.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět.
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Mladé Boleslavi za 6 milionů 200 tisíc korun. Sklad v Benátkách nad Jizerou za 32 milionů. Byt 3KK v Praze Hostivaři za 10 milionů 890 tisíc. Pole v Šumicích na Brněnsku za 3 miliony 200 tisíc. A byt 1 plus 1 v Berouně za 4 miliony 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: vám přejeme krásné dobré odpoledne, posloucháte Rádio Blaník a za 6 minut už bude 14 hodin. Co dál tady u nás? No tak české písničky, to je jasná věc, za chvíli slza. Byla skvělá v Pelřimově, taky Miraj. A nebo Michal David. Blaník, to je to rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra očekáváme velkou oblačnost. Během dne se začnou vytvářet přehánky nebo bouřky, které mohou být ojediněle i velmi intenzivní, provázené kroupami, nárazy větru a přívalovými srážkami. Teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů.
7: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
5: Blaník za volantem.
6: 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Přerušovaná kolona je od exitu Středokluky až k letišti, kde je kvůli opravám provoz vedený jen jedním pruhem. Práce potrvají rok, tak jestli můžete, volte si jinou trasu. Pozor dejte na dálnici D3 na 91. kilometru ve směru na Prahu. Bouralo tam nákladní auto do svodidel a dálnice je na nezbytně nutnou dobu zavřená. Spozorněte také na příjezdu do Žadce od Plzně, kde probíhá seč. Trávy. Přejeme šťastnou cestu.
8: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Vláda neprodloužila cenové stropy. Na Česko se ženou bouřky i další vedra. Řeky brázdí čím dál víc plavidel.
11: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet neprodloužil regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny budou řídit pouze podle tržních mechanismů, jak po jednání vlády uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
12: Od pondělí 20. července se tak ceny benzínu a nafty v České republice vracejí k čistě tržnímu mechanismu a spotřební daň nafty se vrátí k původní hodnotě.
10: Schillerová ale zdůraznila, že rezort financí bude ceny paliv i marže pumpařů dál monitorovat. Česko má před sebou další nadprůměrně teplý týden. Na většině míst bude rtuť šplhat nad 25 stupňů. Na jižní Moravě a v Polabí se ale teploty dostanou i nad tropickou třicítku. Nicméně podle meteorologů dorazí i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Objeví se v úterý a ve středu v celé republice. Nehoda Věčné ulici v Praze zkomplikovala provoz tramvají. Popoledně se tu srazil sanitní převozový vůz s osobním autem. Sanitka po střetu skončila na střeše na tramvajových kolejích a řidič podle záchranářů utrpěl středně těžké poranění hlavy. Osobák měl podle serveru novinky.cz řídit poslanec za motoristy Filip Turek. Na českých řekách a přehradách přibývá rekreačních lodí i paddleboardů. Dobrou zprávou je, že počet nehod zůstává nízký. Státní plavební správa přesto připomíná základní pravidla bezpečnosti. Přibližuje je mluvčí rezortu dopravy Alena Míl.
13: Pro bezpečný pohyb na vodě je nezbytné především sledovat okolí, přizpůsobit rychlost podmínkám, respektovat ostatní a před vyplutím si ověřit aktuální informace o provozu a případných omezeních. Samozřejmostí je také kontrola technického stavu plavidla, sledování předpovědi počasí a vodních stavů.
10: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Tolik zprávy, pokračuje Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné dobré odpoledne za půl minutky 14 hodin.
5: Martin Císař
9: na rádiu Blaník.
0: A na Blaníku za chvíli slavné tváře z kalendáře a kolega Daniel a já už mám Michala Davida. Krásnou písničku pár přátel.

0: Svačina na cestu
1: a Pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: holiday, chcete-li prázdniny, dovolená, tak pokud jí máte, tak si moc krásně užívejte a za chvíli hezky česky Slza a paravany, anebo klasika Jirky Schillingera a Šípková růženka. Teď už je tu ale kolega Daniel a jeho slavné tváře.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Pohodový letní den je pondělí a s ním i pohled na to, jaká významná hudební výročí si tento týden připomínáme. Pojďme na to. Dnes můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Zicha. Je to už neuvěřitelných 22 let, co náhle odešel do hudebního nebe.
3: Máš chuť mého ránky, lásko má.
2: Zítra oslaví své 66. narozeniny zpěvák a skladatel Michal David. Mimo jiné i s Michalem jsme na Konopišti slavili letošní narozeniny Blaníku. Zítra také zavzpomínáme na Karla Gotta, kterému by bylo 87 let.
3: Ráno jedu dál, mě čeká další sál.
2: Zpěvák Pepa Wagner oslaví v pátek své 36. narozeniny. Už nyní přejeme všechno jen to nejlepší. V sobotu bude 40 let Lukáši Bundilovi ze skupiny Slza. S jejich písničkami ostatně strávíme celý víkend, tak se máte určitě na co těšit. Své 72. narozeniny pak navíc v sobotu oslaví i písničkář a právník Ivo Jahelka. Přátelé, pro dnešek je to vše. Těším se s vámi opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník. Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Jedna písnička ze Sluné Itálie, ovšem u nás je taky hezky a taky svítí sluníčko. A navíc slunce dál svítí, to je další písnička, kterou hledejte v našem vysílání. Ano, je to ta výherní a hledejte ji od dneška až do pátku opět v našem vysílání. Může zaznít a přinese vám až 5000 korun. Pokud dneska nikdo neuhádne, zítra už to bude 10 a tak dál a tak dál. A co se týče písniček, tak za chvíli Miraj a Drahokamy, anebo Vaby Daněk a jeho Rosa na kolejích. A přineseme také dobrou zprávu Rádia Blaník. Už se těší Sára.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort CZ. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort CZ. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort CZ. Buďte nároční.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
10: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Máte doma solární elektrárnu?
11: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
10: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
11: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
10: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
11: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
10: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
11: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Drahokamy.
1: To byla skupina Miraj a Drahokamy, za chvíli Babi Daněk nebo Reddy Kerken. A v tuhle chvíli je tu zpráva, co potěší.
2: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
1: A přichází naše Sára. Sáro, krásné odpoledne ti přeji.
3: Dobré odpoledne všem. Dnešní dobrá zpráva patří sovám. Zdá se, že letošní rok jim opravdu přeje. Na Písecku se v záchranné stanici Makov vylíhlo hned 7 mláďat kriticky ohrožené sovy pálené. A tím dobré zprávy nekončí. Samice už sedí na další snůžce, takže mladých sov letos nejspíš přibude ještě víc. Je to mimořádně cenná zpráva. V celé České republice totiž podle ornitologů hnízdí už jen kolem 150 párů sov pálených a jejich počty dlouhodobě klesají. Každé odchované mládě tak výrazně zvyšuje šanci, že tyto krásné noční lovkyně z české krajiny nezmizí. V brněnské zoologické zahradě se navíc nedávno vylíhla 2 mláďata sovice Sněžní. Tato sova je známá třeba jako Hedvika z Harryho Pottera a její odchov není vůbec jednoduchý. Proto nám ho teď přiblíží mluvčí zoo Brno Jan Bedřich.
4: Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu a právě vysoké letní teploty představují pro mláďata velkou výzvu. Naši ošetřovatelé proto během vlny veder nosili k mláďatům led, který pomáhal mláďatům alespoň trochu zpříjemnit horké dny. Malí opeřenci si pochutnávají hlavně na myškách, ale jejich jídelníček doplňují také kuřátka nebo potkani.
1: Sáro, děkujeme za tuhle skvělou zprávu, já ti přeji krásné odpoledne a zítra zase ahoj.
3: Moc krát děkuju a těším se zítra, ahoj.
5: To byla dobrá zpráva Rádia Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Pojďte si dnes na televizi Seznam užít skvělou italskou komedii. Když smolář ve chvíli, kdy se loučí se životem, vyhraje obrovskou částku v loterii, pěkně to zamává s jeho životem. Změní se nakonec k lepšímu? To se dozvíte v komedii Vyhrál jsem v loterii, která začíná na televizi Seznam už dnes od 20 hodin a 10 minut.

0: To byl Rede Kirkén a vy posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné odpoledne za 5 minut 15 hodin. Za chvíli už Petr Mo. Lucie Vondráčková. A nebo skupina Olympic. Pro každého něco, jsme Blaníka, celé léto hrajeme hezky česky.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online Textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
6: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít zpočátku převážně jasno nebo polojasno. Postupně čekejte oblačno až zataženo, odpoledne přehánky nebo slabý déšť a místy také bouřky provázené kroupami, nárazovým větrem a přívalovým deštěm. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Za volantem.
12: Pozor, dejte na nehodu u Libic, jak zjistila Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
17: Úrol se na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové u Libic. Na 42. kilometru se střetla dvě osobní auta. Projíždíte tady opatrně.
12: D3 za Janovem je stále zavřena.
17: Stále je uzavřena dálnice D3 ve směru na Prahu. Na 91. kilometru narazilo nákladní auto do svodidel. Na místě zasahují záchranné složky. Poslední volný sjezd je exit 95 Soběslav.
12: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásné odpoledne. Jsou tu zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Cenový strop na paliva v úterý vzroste. Řidiče v Jihlavě čeká zkouška trpělivosti. Cyklisty na Tour de France sužují vedra. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, budou zítra opět vyšší. Benzín může stát až 1,40 korun a 8,80 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 19 haléřů. Maximální ceny bude rezort financí určovat do konce týdne. U Olešnice na Českobudějovicku a Javornice na Prachaticku na jihu Čech hoří lesy. Na Prachaticku oheň zasáhl i pole. Zasahuje tu několik jednotek hasičů. U Olešnice bojuje s ohněm 8 cisteren. Oba požáry ale mají hasiči pod kontrolou. Řidiče na řadě míst Česka čekají během léta dopravní omezení kvůli opravám silnic. Jedna z velkých uzavírek začíná dneska i v Jihlavě. Přinese komplikace nejen řidičům, ale taky cestujícím městskou hromadnou dopravou. Podrobnosti má mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.
3: Linka B, což je nejvytíženější linka v městské hromadné dopravě v Jihlavě, nezajíždí na Masarykovo náměstí. Na to chceme cestující upozornit a na tom opravovaném průtahu nebudou obsluhovány vůbec zastávky. Brněnský kopec, Zoologická zahrada, City Park a Na člunku.
2: Podle Daňka není Jihlava ani místní dopravní podnik investorem stavby. Radnice se ale přizpůsobuje podmínkám krajské uzavírky. Současná vlna veder stěžuje i situaci cyklistů na legendární Tour de France. Kvůli počasí organizátoři zkrátili nedělní etapu ve francouzském středohoří o 30 kilometrů. Hvězdný cyklista Pogačar se nechal slyšet, že by změnil cyklistický kalendář, aby se v červenci a v srpnu nejezdilo v horských oblastech. Tolik zprávy, je tu zase Martin.
4: Ano, jsem tu a přeji krásné odpoledne, 15 hodin.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
4: Z hudby Lucka Vondráčková, Láska umí víc, nebo Tomáš Klus, Věra Martinová a Magnetické bouře. K tomu všemu na cesty s Mirkem Táborským, za chvíli je to pravda.

0: Tomáš Klusa, Věra Martinová, Magnetické bouře. Tahle písnička se teď nově aktuálně objevila také v České desíce. A ta je tady každý pátek vždy po 18. a v repríze v neděli v pravé poledne. A teď v tuhle chvíli nabídnu Petra Muka, za chvíli Jana Kiršner, anebo Olympik Okno mé lásky. A do České republiky, konkrétně kam to bude, do Nasavrk za Kelty vyrážíme s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci. Pro tento týden jsem vybral zajímavosti, které můžete potkat na značených stezkách, kterých máme u nás opravdu hodně. Keltové byli národem, který českou kotlinu obýval po několik století až téměř do počátku letopočtu. Byla to vyspělá civilizace, která mimo jiné zakládala dobře fungující města, takzvaná oppida. Jedno z těch nejvýznamnějších leželo nedaleko dnešních Nasavrk na jižním okraji východních Čech. A právě tam vás chci pozvat na návštěvu tří lokalit. Tou první budou právě Nasavrky, konkrétně tamní zámek. Ve vnitřních prostorách renesančního zámečku, vybudovaného na přelomu 16. a 17. století na místě středověké tvrze, můžete ku podivu nejlépe zahájit putování za Kelty, protože v zámku najdete interaktivní expozici nazvanou Po stopách Keltů. Můžete se zde seznámit s keltským obydlím, které je tu vybudováno téměř ve skutečné velikosti. Jsou tu ukázky vybavení tehdejší typické domácnosti, včetně mlýnku na obilí, takzvaného žernovu, který si můžete i vyzkoušet. S erudovanými průvodci si projdete výstavní prostory, které jsou tematicky členěny na několik částí. První je věnována běžnému životu keltské domácnosti a také řemeslům, která naši předkové skvěle ovládali. Součástí expozice je velké množství předmětů denní potřeby, šperků či proslulých keltských mincí, včetně zlatých duhovek. Ti zvídavější z vás si mohou vyzkoušet výrobu keramiky na hrnčířském kruhu nebo práci s měchem připojeným na výheň tavící pece. Další místnost představuje způsoby pohřbívání keltských válečníků. Průvodci vám ukáží vybavení hrobu či umístění pohřebišť v krajině. Potom už vlastně logicky následuje prostora věnovaná keltskému panteonu a bájným bytostem. To ale není všechno, a tak se příště do Nasavrk znovu vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Jana Kerschnera, písnička Modrá, za malou chvíli Olympic. Chtělo by to písničku Blaník 25, slunce dál svítí. Jak zazní, volejte k nám, jak odezní písnička na 800 109 109. Mám tady pro vás 5000 korun, pokud budete vědět.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
7: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
8: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
7: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
9: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
7: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
9: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
7: www.zamek-konopiště.cz.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava, vlny, tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
14: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
15: A tomu říkáte rychle?
17: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
18: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
20: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
21: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: cítí.
1: Tak jsem zvědav, kdo tam bude první. Tak halo, halo, krásné odpoledne, tady je Martin, kdo tam?
2: Tady Petra.
1: Petro, zdravím. Odkud voláte, Petro?
2: Kousek od Prahy.
1: A jak se máte? Dobrý.
2: Jde to.
1: Peněženka prázdná, 5000
2: by se.
1: Slunce nám svítí, no, to je samozřejmě. Ale peněženka, tam by to chtělo 5000, co?
2: No tak, není to špatný.
1: Víte, co vás teď čeká? Já vám dám krátkou ukázku z té písničky a vy mi musíte říct, kdo to právě zpívá v té krátké ukázce. Tak jdeme na to, jste připravena, Petro?
2: Ano, jsem připravena.
1: Dobrý, takže ukázka je tady právě teď.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den, od rána až dokud neusnem.
1: Tak a to je úplně všechno. Tak přemýšlejte,
2: kdo... Tak tohle bych tepla, že by to mohl být Xindl X.
1: Myslíte Ondru Látka?
2: Ano.
1: Opravdu?
2: Ano.
1: Stojíte si za tím, neměníte názor, je to takhle,
2: neměním,
1: jak říkáte. Tak
2: neměním.
1: Já vám teda zatleskám, no. Máte 5000 kaček. No Petro, tahle písnička vám přinesla takhle krásný balíček peněz, to je hezký, ne?
2: No to je krásný.
1: Můžu se zeptat, já vím, že je to vaše soukromá věc, ale co s nima uděláte? 5000?
2: No, vzhledem k tomu, že se dovolala dcera a tohle je její telefon a ona mi to šoupla.
1: Takže to bude dceři. Dceři všecko.
2: No všechno ne, já si myslím, že maminku na něco pozve dobrýho.
1: Je, tak to je pěkný. Tak na nějakou zmrzlinu takhle v létě, to se hodí.
2: No, tak my jsme holky, my radši nějaký ty hadríky.
1: Jo, takhle, že by jako do nějakýho, nějaký takový ten shopovací den teda uděláte.
2: No, třeba.
1: Jo, ale za 5000 to už se dá hodně toho koupit. Petro, gratulace obrovská, vy jste výherkyně toho dnešního odpoledne, nezavěšujte mi, já potřebuji nějaké údaje, aby jsme věděli, komu tu cenu předat. Tak jo, mějte se krásně, co vám daří.
2: Všem přeju krásný den.
0: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku. Hezky česky.
0: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
4: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče Petr Slíva.
0: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
4: Obyťákem na sever. S Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
6: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
7: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
8: Přeci ho nevyhodím špinavej.
7: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
8: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
7: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
8: Aha, zase nějaká novota?
7: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
8: Co vám říkali?
7: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
8: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
7: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
8: To třídění je vlastně jednoduchý.
7: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
8: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
7: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
8: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days.
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
13: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
14: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
13: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
14: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
13: Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já a krásné pondělí odpoledne, už bude 16. hodina. Jirka Frelich vás zdraví a přichystal jsem si na tu 16. další české písničky, třeba skupinu Kryštof. Od Marty Kubišové písničku Depeše. A taky od Kabátů Colorado. Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi dotace.
1: Radio Blaník, počasí.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni. Zítra pak čekejte většinou polojasno, postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy také bouřkami, které mohou být lokálně velmi silné. Naměříme 27 až 30.
7: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Kolona vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Obou směny se tvoří kolona na Pražském okruhu mezi 22. a 15. kilometrem, zdržení v obou směrech do 10 minut.
6: Na výjezdu z Kamenice směrem na Týnec nad Sázavou havarovalo osobní auto, skončilo převrácené mimo silnici, zasahují tam záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. Pozor na trase Mladá Boleslav Jičín v Sukoradech, kde se srazilo osobní auto s traktorem. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
9: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Vláda se podle Havlíčka soustředí na svůj program. Ryby v řece Dyji ohrožují synice. V Norsku se zranil český velvyslanec. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda nechce být součástí kampaně prezidenta za znovu zvolení. Po jednání kabinetu to uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Vláda se podle něj soustředí hlavně na plnění svého programového prohlášení a svých úkolů v exekutivní rovině. Masa synic, která ohrožuje ryby v Dyji pod Novomlýnskými nádržemi, už se dostala k jezu v Břeclavi. Situace je letos složitá kvůli suchu, ke kterému se navíc přidalo neobvyklé horko. Povodí Moravy a hasiči se teď na jeze snaží vytvořit rybám možnost uniknout přemnoženým synicím. Ty ve velkém spotřebovávají kyslík. Plzeň bude bezpečnějším místem pro život. Zvýší totiž počet zaměstnanců tamní policie. K tomu by mělo dojít 1. září. Jaký důvod za tímto rozhodnutím města stojí, ví jeho mluvčí Barbora Hajková.
12: S navýšením jsme souhlasili s ohledem na řadu skutečností, tedy mimo jiné s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, počty cizinců v Plzni, počty lidí bez domova a podobně. Byli bychom rádi, aby se obyvatelé Plzně cítili bezpečně a tomu pomáhají svou každodenní činností právě i strážníci.
11: Město musí navýšit příslušnou část rozpočtu, protože se změnou souvisí i větší výdaje na platy zaměstnanců. Český velvyslanec v Litvě Aleš Opata se zranil na dovolené v Norsku. Informace sdělilo ministerstvo zahraničí. Rezort doplnil, že jeho zdravotní stav je stabilizovaný a je s ním v kontaktu. 61-letý Opata působí jako velvyslanec České republiky v Litvě od roku 2023. Ze zpráv je to všechno, teď je připravený Jirka.
0: Ano, za minutu bude 16. hodina. Hezké odpoledne.
1: Jirka Frelich
10: na rádiu Blaník.
0: Odstartujeme tu 16. hodinu ve velkém stylu, protože je tady písnička Karla Gotta Zůstanu svůj, taky přidáme kabáty a pak se vrhneme do Benešova. Oblíbené město totiž přichystalo takovou krásnou věc na léto, ale to si nechám za pár minut. Tak

0: Eurythmics a písnička Miracle of Love na Blaníku 10 minut po 4. hodině odpolední míříme do oblíbeného Benešova. Město Benešov totiž o prázdninách žije kulturou a s jednou pozvánkou je tady sám místostarosta Benešova Jakub Hostek.
1: Pokud budete trávit léto v Benešově, určitě si nenechte ujít Benešov City Life. Od 15. července až do konce srpna se na Masarykově náměstí každou středu, pátek a neděli konají koncerty nebo letní kino. Vstup je zdarma a program je připraven pro všechny generace. Letošní ročník zahájí koncert kapely Celeste and Charles. V pátek naváže zpěvák a rapper Raego a v neděli promítneme film Neporazitelný, který se natáčel i v Benešově na zimním stadionu.
0: To jsou věci, tak zdravíme Benešov a přejeme hezké léto. Za chvíli už Marta Kubišová Depeše, teď ale Činasky a krásná písnička. Potkal jsem tě po letech.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Brazilský zpěvák Michel Tello a jeho největší hit, kterým uchvátil celý svět. Už je to pár let, ale je to písnička o letní lásce, kterou náhodou jeden chlapec potká na diskotéce. No a my máme úplně jinou písničku, naši blanickou. Slunce dál svítí a proto je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, jak zpívá zpěvačka Hana Zagorová.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: A co víc, v letě vám vozíme 7,5-kilovou šunku na kosti a o víkendu jsme se vypravili poprvé někomu přivést šunku. A jak to dopadlo a jak se zařadit do naší letní hry, tak o tom více za pár minut. A taky písnička Hany Zagorové anebo slovenské skupiny Elan Znova sama dotkni.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Na okno nebo na auto?
14: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
13: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
14: Sbírejte je s námi celé léto
13: na všech našich akcích a výjezdech.
14: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
13: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
14: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
16: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrej, dobrej, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
17: A tomu říkáte rychle?
19: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
20: Na co?
6: Na naši fotovoltaiku.
20: To je pravda, přitom pracuje každý den?
6: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
20: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
6: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
20: A kdo se o to postará?
6: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
20: Tak to máme jasno.
21: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Slovenská skupina Elan a písnička Znova sama dotkni. Tak v sobotu náš blanický krajánek poprvé vyrazil do terénu a vezl 2,5 kilové šunky na kosti od Leka. A stačí tak málo jít na náš web radioblanik.cz a přihlásit se do naší hry a nejprve se zaregistrovat do klubu posluchačů Rádia Blaník a pak přímo do té naší soutěže o 7,5 kilovou šunku od Leka. No a co se týká našich výherců, první, kdo vyhrál, byl Petr z českého Štenberka. A taky nám prozradil, že už to pár let zkouší naši hru a zatím nebyl úspěšný.
1: No, už je to třetím rokem.
0: No, třetím rokem to zkouší a konečně to vyšlo v sobotu a úplně první letos v létě, kdo dostal 7,5 kilovou šunku. Pak jsme zavítali do Golčova Jeníkova, vyhrála Martina a byla trošku nervózní, byla to prý její první výhra v životě.
2: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
0: Není důvod být nervózní, prostě to zkuste, pište přes web radioblaník.cz, registrujte se do klubu posluchačů a pak do naší velké hry, kdy vám vezmeme 7,5 kilovou šunku na kosti.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Za okamžik skupina Krištof a taky Daniel Hůlka. Hrajeme si hezky česky celé léto.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.

0: A zpívá, hej, už se to blíží, ano, už se nám blíží, dokonce i 17. hodina, utíká nám to pondělí, mám pocit, že nám přitopili a proti předpovědi je větší teplo. No nicméně slunce dál svítí a na Blaníku bude sluníčko i v písničce Jiřího Korna a Heleny Vondráčkové. Tak je Olga Lounová, optimista. Michal Hruza na pořád. My jsme Rádio Blaník a hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně ale čekejte oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy také bouřkami, které mohou provázet přívalové deště, kroupy a nárazy větru. V odpoledních maximech naměříme 27 až 30 stupňů.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
6: S menším zdržením počítejte na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 10 minut.
6: Na D1 na 24. a 5. kilometru směrem z Prahy na Brno stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Je tam asi 3-kilometrová kolona, my vám v ní přejeme pevné nervy, zároveň šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Hasiči požářiště ve Zlíně jen tak neopustí. Půdní sucho je v Česku extrémní. V horku rozhodně nezapomínejte na pitný režim. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Likvidace požáru výškové budovy v Baťovském továrním areálu ve Zlíně potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, které bylo v plánu dneska, se odkládá. Více informací má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže je na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané, vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
2: Hořet začalo minulý čtvrtek ráno. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho už je téměř v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. Tropická horka v posledních 10 dnech už sice ustoupila, nicméně déšť zasáhl jen menší část Česka. Pršelo hlavně na horách, kde je taky vody v půdě nejvíc. A u tématu zůstaneme. Máme před sebou další teplý týden. Lidé by proto měli častěji pít a zařazovat pracovní přestávky. Při práci venku by neměla chybět pokrývka hlavy, v pracovní přilbě ochranná vložka a samozřejmě i opalovací krém. Doporučuje to Státní zdravotní ústav. Už ve čtvrtek začne ve Vizovicích metalový festival Masters of Rock. A kromě tisíců fanoušků se na něj připravuje i policie. Ta bude dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Kvůli riziku krádeží plánují policisté znovu hlídkovat i mezi stany. Tolik zprávy, teď má slovo zase Jirka.
4: Já děkuji, Eliška říkala, že bychom měli často pít, kdy jsi pila naposledy, Eliško.
2: Asi před 10 minutami, ale
4: pěkně, už mám žízek. Pěkně, no tak hezky se napít.
0: Jirka Frelich
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné pondělí, tady je Olga Lounová, abyste byli optimisti, jako jsme my.
1: Rádio Blaník.
4: 17. hodina, na vteřinu přesně. Hezky česky hraje Blaník celé léto.

0: Zpěvačka Kristýna a písnička Stonka na Blaníku při pondělku. Já vám přeji hezký poslech. No a pojďme se vypravit na jednu zajímavou akci do Mníšku pod Brdy. Tam se totiž chystá obrovská skalecká pouť a s pozvánkou je tady mluvčí Mníšku Libor Kálmán.
1: Zveme vás do Mníšku pod Brdy. V sobotu 18. července na skaleckou pouť čeká tu na vás bohatý program. Koncertovat budou kapely Queenie, The Tap Tap, Olga Lounová, Tereza Mašková a další. Budou tu i kolotoče, šermíři, kejklíři a spousta jiné zábavy. Informace k programu najdete na webu mníšek.cz. Nezapomeňte, v sobotu 18. července skalecká pouť v Mníšku pod Brdy.
0: Tak já zdravím Mníšek pod Brdy a když pouť, tak to je spousta šroubů a matiček, než to dají dohromady. Tak si dáme taky mandraže, abychom se naladili na nějakou pouť. Tady jsou šrouby a matice. A za chvíli Michal Hruza, my si hrajeme na Blaníku hezky česky. Tak vám přeji krásné pondělí a hezký poslech.

0: Michal Hruza a písnička Na pořád. Teď malinko na chvíli sáhnu k italské písničce Come Vorrei. Asi ty znáte tu písničku. Ricky Epovery a písnička Come Vorrei, no bylo to dokonce v roce 1983, kdy v pořadu Šest ran do klobouku zazněla písnička v české verzi a byla tak slavná, že ji diváci chtěli znovu a znovu, tak se objevovala v dalších pořadech, až se dostala na CDčko jako Slunce v české verzi Jiří Korn, Helena Vondráčková. Krásným českým textem Zdeňka Borovce a musím říci, že někdy mám pocit, někdy, že ta česká verze je prostě lepší než originál. V tomto případě si rádi pustíme písničku Slunce, protože slunce nad naší hlavou dál svítí a koukám, že někde překonaly teploty i 31 stupňů Celsia už, a to kolem Labe. Třeba takové Veleliby přes 31, Lysá nad Labem a dál třeba Roudnice nad Labem, taky velmi vysoké teploty. Tak trávíte léto, sice pondělí ano, ale léto s Bláníkem. A to znamená, že si hrajeme hezky česky.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. Menší obce ve Středočeském kraji získají další finanční podporu na zlepšení infrastruktury a veřejných služeb. Kraj prostřednictvím fondu obnovy venkova rozdělí více než 6 milionů korun na projekty, které pomohou zkvalitnit život obyvatel na venkově. O jaké investice jde, přibližuje náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování, dotací a sportu Jan Skopeček.
3: Z fondu obnovy venkova nyní podpoříme projekty v celkové hodnotě přes 6,1 milionů korun. Peníze pomohou například s prodloužením vodovodu a kanalizace v Jevanech, zateplení kulturního domu v Broumech, rekonstrukcí střechy obecního úřadu ve Zvánovicích nebo s vybudováním nových ordinací v Kamínku nad Vltavou. Podporujeme také pořízení techniky pro údržbu obcí. Program je určen především menším obcím do 2000 obyvatel, které mají často omezené možnosti financování větších investic. Od spuštění programu v roce 2025 jsme schválili už 156 žádostí za více než 85 milionů korun. Naším cílem je pomáhat obcím s projekty, které mají přímý dopad na každodenní život místních obyvatel.
2: Program bude pokračovat i v dalších letech. Obce mohou žádosti podávat průběžně až do roku 2028 a získat tak podporu na projekty, které přispívají k rozvoji venkova a lepší kvalitě života v regionu. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Pohodové České rádio.

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Michal Prokop a Framus 5 a Kolej Yesterday. Tak možná se těšíte na to, že až to bude vhodné, tak si vezmete tu správnou dovolenou, třeba podle ideálního počasí na váš výlet nebo na vaši cestu někam do zahraničí. Kdo ví, ale každopádně myslíte si, že zaměstnavatel vám může říci ne, dokonce vám nařídit dovolenou? Otázka velmi složitá, ale doufám, že odpověď bude jednoduchá a jasná. Z katedry pracovního práva na telefonu doktor Jakub Tomšej, já vás moc zdravím a zeptám se tedy právě na to.
1: Dobrý den.
0: Jak je to vlastně v okamžiku, kdy chci na dovolenou v nějaký termín a zaměstnavatel mi může říci vlastně ne, v ten termín nepojedete, protože vás potřebuji v práci?
1: No bohužel nám to opravdu říct může, protože zaměstnavatel má vlastně oprávnění a zároveň teda i povinnost určovat termíny dovolených, tím, že by přitom měl přihlížet i k nějakým oprávněným zájmům zaměstnance, ale na druhou stranu pro něj primární můžou být nějaké potřeby podniku a v rámci toho může tedy zaměstnavatel říct, že nám dovolenou v námi zvoleném termínu neumožní čerpat.
0: A je to taky možné obráceně, že mi přesně určí, v tento týden bude prostě celozávodní dovolená a všichni půjdete na dovolenou a hotovo?
1: Přesně tak. Tam je jediná podmínka, že nám to musí určit vždycky 2 týdny předem. Musíme o tom být informovaní takhle dopředu. A pokud jsou ve firmě nějaké odbory nebo třeba rada zaměstnanců, tak ti s tím musí vždycky dát souhlas, ale jednotlivý zaměstnanec se tomu potom musí podřídit.
0: Tak to nejsou veselé informace pro zaměstnance.
1: Tak to mě mrzí, bohužel je to tak, no.
0: Dobrá, mějte se krásně, děkuju.
1: Jasně, není problém. Tak jo, díky a mějte se krásně.
0: Radio Plus. No, ale aspoň víme, jak to je. Tady je za chvíli Eva Farná, Boky jako skříň, nebo Leona Machálková. Hrajeme si na Blaníku hezky česky celé léto.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho sami. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Marilyn Monroe Stolt. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne.
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne.
11: A já vám jako dlužím?
12: Hele, zejtra ti to tam počkej.

0: Pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: České rádio.
8: Mám prostě

0: Leona Machálková a Galaxie přání. Ve vesmíru bychom ještě zůstali klidně po 18. hodině s Čechomory a Jarkem Nohavicou.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije.
0: Ano, písnička Kometa, taky Karel Gott, Jestli tě budu mít rád. Hned po zprávách Michal David, největší z nálezů a ztrát.
2: Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš.
0: Tak mějte krásné pondělí, my vám dál budeme hrát na Blaníku. Hezky česky.
3: Radio Blaník.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
5: Prodáváte auto? Autojerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 18 až 15 stupni. Zítra pak čekejte zpočátku jasno, polojasno, postupně, ale většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy také bouřkami, které mohou být silné. Naměříme 27 až 30.
9: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně a jak dlouho ví Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 21. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je porouchané vozidlo v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 15 minut.
8: Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný večer.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Škody po letních bouřkách jdou do milionů. Ovoce bude letos méně. Čeští hasiči opět zamíří do Řecka. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Bouřky, které se Českem v červnu a v červenci prohnaly, způsobily škody za stovky milionů korun. Klienti pojišťoven nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna anebo další části domů po silném větru a krupobytí. Nejvíce případů řeší pojišťovny ve středních Čechách. Letošní úroda ovoce bude výrazně slabší. Ovocnáři očekávají, že kvůli silným jarním mrazům sklidí zhruba polovinu loňského množství. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Skončila sklizeň jahod, končí nám sklizeň třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklizeň švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
2: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let měli ovocnáři kvůli jarním mrazům v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Do Řecka se opět vydá tým českých hasičů, který je připravený pro hašení požárů v přírodě. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Tým má 22 členů, sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko pomáhá s hašením požáru taky na jihu Francie. Evropská komise schválila pro Česko další peníze na plnění národního plánu obnovy. Konkrétně jde o 25 miliard. Peníze, které poputují třeba do zdravotnictví, výzkumu nebo vzdělání, musí ještě definitivně potvrdit hospodářský a finanční výbor Rady EU. Ze zpráv je to ode mě všechno. Teď už je tu s písničkami Jirka.
4: Ty se dneska loučíš, že?
2: Ano.
4: Už jdeš domů?
2: Ano.
4: Tak já pro tebe něco mám.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Nejenom pro tebe, my si hrajeme hezky česky celé léto, ale teď, protože Eliška dneska má padla, nesnáším loučení. Tady je písnička, o které byla řeč. Michal David, on to umí lépe než my, tak pojďme si dát Michala Davida. Hezký poslech, krásné pondělí.

0: Tohle je zpěvák Falco a písnička Genie u nás na Blaníku a na našem blanickém webu pro vás máme další díl seriálu Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlasta Suk povídá s výživovou poradkyní z VIP centra zdraví Hankou Borkovcovou, která nově rozšířila taky svoje služby.
1: Po mnoha letech práce Hanka Borkovcová ve VIP centru zdraví rozšiřuje své působení také do Formé klinik Praha. Hani, co to pro klienty znamená v praxi?
2: To, že nemusí dojíždět z Prahy, Plzně, Karlových Varů a tak dále až do Brna. A bude to pro všechny snadnější.
1: Kde vlastně tuhle kliniku posluchači najdou?
2: U ulice Jeséniova 30 a určitě ji nepřehlédnete.
1: A co Brňáci?
2: Brno je moje základna a teďka rozdělím síly mezi Prahu a Brno.
0: Tak zdravíme Hanku Borkovcovou, celé povídání na webu radioblaník.cz a za chvíli Lucka Bílá, Mám ráda život a teď taky krásný duet Čechomoři a Jarek Nohavica a písnička Kometa. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Úžasná Lucka Bílá a písnička Mám ráda život. Dá se říci, že opakem této písničky bude Život je pes. Vždycky, když život je pes. Je to Gump, písnička z filmu o pejskovi Gumpovi, zazní za chvíli. Přidáme i Karla Gotta a abyste věděli, že pro vás taky něco máme, abyste si neříkali, že život je pes, ale že život je super, tak vám přivezeme zase někomu už brzy 7,5-kilovou šunku na kosti.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
12: Svatební den jako z pohádky?
13: Lázně v Ráž u Písku.
12: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
13: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
12: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
13: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
12: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
13: Lázně.vráž.cz.
14: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
15: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
18: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
19: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
18: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
19: Když repráky,
18: tak Mironet. Klikni dvakrát.
20: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
21: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
20: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
21: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
20: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
0: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi dotace.
22: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
23: Prestižní zastřešená scéna Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
24: K čemu vám jsme dobrý?
25: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Gump a písnička Život je pes na Blaníku. No možná si říkali, život je pes hokejisti v jednom konkrétním roce. Dostali se nejvýš, bojovali o zlato. V tom roce dokonce stačil jediný gól k tomu, aby zlato nezískali.
1: Do posledních minut dali hráči s československým státním znakem zbytek svých sil. Marně.
2: Hokejisté Československé socialistické republiky prohráli jediný zápas na mistrovství světa a o jediný gól skončili druzí.
0: Dokážete si tipnout, o jaký se jedná rok? Tak zítra po 9. si to můžete vyzkoušet s Pepou Černým a Adélou Zahradničkovou tady u nás na Blaníku, protože zítra po 9. odstartujeme další tajemný rok.
3: Tajemný rok
4: na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli už můj úžasný kolega Mirek Tera, který se na vás těší. Já vám přeji krásné pondělí, užijte si písničky na přání s Mirkem a ode mě ještě Olympik a Dej mi víc své lásky. Za chvíli na Blaníku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg.

0: květák, jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
5: Ekokom.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.

0: Petr Rezek, naše díky patří taky Jirkovi Frelichovi, kterému děkujeme za to, že nám dnešní podvečer zpříjemnil i touto písničkou. No a jaké písničky nám budou dělat společnost tady na Blaníku v dalších chvílích? Jedna z těch desek je od Jakuba Smolíka, písnička se jmenuje Návrat. Počkejte si taky na Zdenku Lorencovou a pana Jana Přeučila.
1: Proč žiješ rád, řekni i víc.
0: A v úvodu té další hodiny tady budeme mít Krištofy. Celé léto vám Blaník hraje hezky česky a v té další hodině navíc na přání za 3 minuty 19 hodin.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
9: A kde všude nás naladíte?
8: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
10: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Tato noc může být jasná, ale od západu bude přibývat oblačnosti. Na západě může kránu i zabouřit. Teploty klesnou k 18 až ke 13 stupňům Celsia. Na východě může být zítra dopoledne ještě skoro jasno. Jinde nás čeká velká oblačnost. Postupně budeme mít na většině území přehánky a silné bouřky, které budou večer ubývat. Teploty v maximech dosáhnou 25 až 30 km nebo 30 stupňů Celsia. Ale pozor, bouřky mohou být s přívalovým deštěm, 2 centimetrovými kroupami a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Jinak rekordní teploty pro ten zítřejší den, tedy 14. červenec z pražského Klementina, jsou z roku 2010, kdy zde byla naměřena vůbec nejvyšší teplota 35,4 stupně Celsia a v roce 1890, to si asi už nikdo z nás nepamatuje, bylo nejméně, tedy 8,8 stupně Celsia. No ale... Takové počasí bychom možná alespoň na malou chvíli sem tam přivítali. Co říkáte?
10: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Minuta zbývá do 19. hodiny.
10: Mirek Téra
9: na Rádio Blaník.
0: Zdravím vás opět z večerního Blaníku v den, kdy má, řekněme, nalezeniny asi 25 000 let stará soška známa jako Věstonická Venuše. Tato 11,5 cm vysoká plastika ženy byla nalezena týmem Karla Absolona při výzkumu mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi před 101 rokem. A to je důvod k oslavě. Jak ale vyplývá z vašich vzkazů, které jste nám poslali do písniček na přání, rozhodně není jediným. A tak nás opět čeká večer plný hudebních dárků. V jehož úvodu posílám Krištof, co bude pak. Tak hezké pondělí. Tak.

0: Krištofy jsme vstoupili tady na večerní Blaníku do první hodiny, která bude plná hudebních dárků, a ten první hudební dárek nás zavede do Oldřichova v Hájích.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Tady písničky na přání startují. Krásné narozeniny, Emánku, hodně štěstí a zdraví. Miluju tě pro to, jaký jsi, ať máš sílu a vůli nic nepokazit, sílu žít a užívat si se mnou šťastný život, protože chceš, ne protože musíš. Ať se ti plní přání, o kterých si povídáme. Víš, že jsi sluníčkem i tím rošťákem mého života a těším se z každé chvilky, co jsme spolu. S láskou tvoje Marzenka a písnička, která teď bude znít, tedy hudební dárek Zdenka Lorencová a Jan Přeučil. Proč žiješ rád?
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve den není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Zdenka Lorencová s Janem Přeučilem, písnička Proč žiješ rád, 9 minut po 19. hodině, tady na Blaníku, kde pojďme na další písničku, kterou jste si pro tento večer objednali, se vzkazem z Velké Jesenice. Milá Baru, dnes slavíš 25 let. Jak víš, život není peříčko, je to silná disciplína, užívej života každým doužkem, buď hodně zdravá, šťastná, veselá a spokojená. To ti přejí mamka, taťka, bráška, Luďa, obě babičky, všichni z Chvalkovic a Vlčkovic, děda z Obláčku. Xindl X, písnička Puberťák.
1: Hezky česky, celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: Když tuhle písničku slyším, uvědomím se, že je mi taky stále 17, ale už 31 let. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Objednáváte na našem webu o 106, hezké české, ale i ty oblíbené zahraniční, konec konců jako v tom dalším případě. Dnes slaví naše dcera Zuzka Karlová své 18. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí a lásku, dávej na sebe pozor, máme tě rádi, vzkazují mamka, táta, ségra Verča, rodina Pospíšilová a Karlová. A teď přicházejí Berlin a písnička z filmu Top Gun.

Američtí Berlin na vaše písemné objednání na večerním Blaníku a písnička Take My Breath Away, která nám připomněla pochopitelně slavný to filmový snímek Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli. My se ale ze Spojených států teď vracíme sem k nám do naší kotliny a konkrétně do Tábora, odkud nám píšete, abychom zahráli tu další písničku, která už je pro vás přichystána. Milá Markétko, přeju ti jen to nejlepší k tvému svátku, ať si pořád moje sluníčko, které vykoukne z mraku, které tě občas obklopí. Mám tě moc rád, tvůj spolužák Vláďa, který vybírá a posílá Jeleny a Janu Kirchner. Co bylo dál?

Jelen a Jana Kirchner, co bylo dál. Jakožto další hudební dárek pondělního večera tady na Blaníku. Pojďme na další vzkazy, které k nám v uplynulých dnech přes webové stránky našeho rádia dorazily. Milý Blaníčku, prosím zahrát písničku pro rodinu Kovaříkovou. Chtěla bych vám celé vaší rodině popřát hodně štěstí, lásky a spokojenosti. Ze srdce přeje Irena a posílám malý dárek. Tak to je vzkaz, který dorazil z Vysočiny, možná z Brna Modřice, ale ještě by tady byl jeden vzkaz k této písničce. Babičko naše nejmilejší, všechno nejlepší k tvým včerejším narozeninám. Hodně štěstí a hlavně hodně zdraví přeje Jindra. Píšete pro změnu za Lhoty pod Lipčany a písnička Návrat už běží a zpívá na Blaníku jen a pouze pro vás Jakub Smolík.

0: Kuba Smolík vám zpíval na pondělním večerním Blaníku na vaše přání, na vaše písemné objednání. Pokud chcete někomu dělat radost, na kterou jen tak nezapomene, navštivte naše stránky radioblaník.cz. No a najděte tam formulář pro písničky na přání, je to ukryto pod kontakty. Ten formulář vyplníte jak na mobilu, na tabletu, tak i na počítači. Jedním kliknutím, dá se říct, ty odešlete sem k nám na Blaník. No a ta velká radost je zařízená. Stačí jenom, když nám napíšete včas, to znamená alespoň 3 pracovní dny předem. Objednávejte písničky, no a my vám pak milé rádi věnujeme část našeho večerního vysílání. Kdo nám bude zpívat za malou chvíli? Pojďme zavzpomínat. Další založená deska, tak to je Hanka Zagorová a Letní kluci, neboť na vaše přání vám Blaník hraje hezky česky. Tak dobrý večer.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
10: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
9: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
10: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
9: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
10: Maxi dotace.
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
12: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
11: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
12: Je, tak děkuju moc.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
15: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
16: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
17: Ty jo. My tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
18: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
19: Duratech. Renovace a nátěry střech.
17: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
19: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
17: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
20: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.
0: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Na rádiu Blaník.
2: Hezký letní večer, 8:04, kdy míříme nejen do Žinkov, ale také mnohem a mnohem dál s tím dalším hudebním přáním. Markétko, přejeme ti k svátku, ať jsi zdravá a šťastná, i když jsi od nás tak daleko ve Vancouveru. Jsme s tebou stále. Už se těšíme, až s Marečkem a Eliáškem přiletíte. Krásný den a léto s letním klukem přejí rodiče, brácha Tomáš s Alenkou a Adámkem a celá naše velká rodina. Přichystána Hanka Zagorová.

0: Posluchače Rádia Blaník a pro milovníky právě této skupiny vybíráme písničku Mějte krásný den, vzkazuje z Českých Budějovic Adéla, které především tedy děkujeme za výběr a pochopitelně ji na Blanické vlně také zdravíme.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník.
3: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní.

0: Večerní Blaník a písničky na přání, které nám teď nabídly vanastoj věci a otevřenou zlomeninu srdečního svalu. Ale my pokračujeme za dalším vzkazem tohoto večera, který k nám dorazil v uplynulých dnech. Všechno nejlepší k tvým dnešním 18. narozeninám, Natálko Brásková. Ať jsi v životě šťastná a splní se ti vše, o čem sníš, tak to ti přeje máma Broňa a Jirka z Přerova, kteří vybrali Věru Špinarovou a písničku s názvem Raketou na Mars.
1: Rádio Blaník. Rádio.

0: Kam až nás písničky na přání na večerním Blaníku mohou zavést, co říkáte? Až někam raketou na Mars. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Ano, je to tak, záleží jen a pouze na vás, kam nás v těchto dvou večerních hodinách mezi 19. a 21. na Blaníku pozvete, jestli to bude třeba pouze do vaší obce, anebo třeba někam na Mars, někam do světa, není žádný problém, protože písničky na přání tedy na Blaníku jsou světové. Můžete poslouchat přes internetové stránky skutečně kdekoliv. Konec konců, už jsme tady dneska měli Vancouver a za malou chvíli Olešník, tak si počkejte, dobrý večer.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Pojďme na další přání pondělního večera, které k nám dorazilo, jak jsem už říkal, z Olešníku. Prostřednictvím vašeho rádia bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky pro naši maminku a babičku paní Evu Šestákovou z Olešníka, která dnes slaví 76. narozeniny. Kousek nebe, slunce celé, chtěla bych ti, mámo, dát. Dnes vše nejlepší přicházíme s láskou přát. Pevné zdraví, bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj ať krásně kvete jako záhon růží. To ti přejí manžel Zdeněk, Petr Zdeněk, Radek, Eva a všichni, co tě moc rádi mají. A k tomu jsou tady holky a hezká česká na vaše přání pro mámu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Pro mámu zpívaly holky tady na večerním Blaníku a my pojďme do Havířova, kde budeme slavit narozky. Chtěl bych zahrát písničku pro mojeho kamaráda Romana Novotného k narozeninám. Všechno nejlepší, kamaráde. A pamatuješ, jak si tuhle písničku slyšel na havířovské slavnosti roku 2025? Když hrála písnička Zastav mě, tak si řekl: Máro, ty jsi borec. A to je dobře, tvůj kamarád Petr.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Na vaše přání Marek Ztracený, pojďme na kabáty, milá Miluško, přejeme dodatečně vše nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a lásky přejí Alča, Liduška, Danuš, Evča a Maruška.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy?

0: kabáti na vaše písemné objednání na pondělním večerním Blaníku. Jsme v polovině písniček na přání, kdo nám bude zpívat dál?
1: Říkal jsem do tebe blázen.
0: Počkejte si na Divokýho Billa, stejně tak na Bratry Nedvědy.
2: Všechno nejlepší zdraví a tak.
0: A nebo Marie Rotrovou. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Ty jo. My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
8: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
7: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
8: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
7: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
0: Tato noc může být i jasná, ale od západu bude přibývat oblačnosti, na západě může kránu i zabouřit. Teploty klesnou k 18 až k 13 stupňům Celsia. Na východě může být zítra dopoledne ještě skoro jasno, jinde nás čeká velká oblačnost. Postupně budeme mít na většině území přehánky a silné bouřky, které budou večer ubývat. Teploty v maximech dosáhnou 25 až 30 stupňů Celsia. Ale pozor, bouřky mohou být s přívalovým deštěm, 2 cm kroupami a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. A pranostika říká svatá Markita, rozvazuje pytle s hmyzem.
10: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Bylo 20 hodin.
10: Mirek Téra
11: na rádiu Blaník.
0: Tímto vás tedy vítám v další části pondělních písniček na přání, které opět budou patřit vašim hudebním dárkům, ale ta první písnička, věřím, že potěší vás všechny. Marie Rotrová, Řeka lásky.
12: Léto s Blaníkem.
13: Chtěje a chtěje.
10: Léto s Blaníkem.

0: večerním Blaníku nám tedy zpívala Marie Rotrová písničku Řeka lásky a my tady máme plnou řeku vašich hudebních dárků.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Nejprve v této hodině zamíříme do Bludova. Dnes je den 63. výročí svatby mých rodičů Jany a Oskara Pliškových z Vikýřovic. Rodiče nám byli vždy oporou, bohužel tatínek již zemřel, tak zahrajte prosím pro vzpomínku na toto výročí. Děkuji dcera Renata a syn Oskar. Za okamžik písnička, která ještě poběží do Tachova. Pro mou životní lásku Markétku Vojtkovou k jejímu dnešnímu svátku. Lásko moje, tak jako jsem já nezapomněl na dnešní výjimečný den, nezapomeň, že i já tě navždy a věrně a oddaně miluji celým svým srdíčkem. Ty jsi ta nejúžasnější žena na celém světě a já ti přeju všechno nejlepší. Posílám ti pusinky, objímám tě a moc na tebe myslím. S láskou tvůj muž Dominik. Zpívat bude Michal Šindelář. Hořely, padaly hvězdy.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Hořely padaly hvězdy s Michalem Šindelářem mezi písničkami na přání na pondělním večerním Blaníku. S tou další písničkou se nám sneslo skrze naše webové stránky v uplynulých dnech několik přání, konkrétně 4, tak pojďme na to. Dnes totiž slaví 70. narozeniny pan František Klanc z Prahy Libuše. K tvým 70. narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho krásných chvil. Ať ti každý den přináší radost, pohodu a důvod k úsměvu. Jsem šťastná, že tě mám po svém boku. Krásné narozeniny a ještě mnoho společných let ti přeje Dana a celá Průšovic 11. Pusu posílejí vnoučata Nikolka, Honzík a Tomík. My se z Libuše přeneseme do Malkova. Helčo, všechno nejlepší k narozeninám. Mám tě rád, jsi pro mě nejdůležitější člověk v životě. Tak to píše Aleš. Ještě je tady vzkaz Stachová. Maminko, moje milovaná, dneska máš svůj den. 52 let slavíš. Mám tě moc ráda, užij si svůj krásný den. Jsi úžasná maminka, na celém světě tanej. Tvoje dcera Věra. A ještě jedno přání, tentokrát je dorazilo z Hlízova, kam také zdravíme. Naší Marketce a mamince vše nej k svátku přejí kluci. Z deště 37. Jsem moc rádi, jsme moc rádi, že tě máme. Takže to je ten poslední vzkaz z těch 4 k písničce, která už je přichystána se vzkazem Všechno nejlepší od Jana Nedvěda a Františka Nedvěda.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: chceš. Jeden z nejčastějších důvodů, proč vám hrajeme na přání, jsou pochopitelně narozeniny, pak jsou to svátky a další různá výročí. No a z jakého důvodu už je objednána ta další písnička? Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Tak asi vás to moc nepřekvapí, že i ta další písnička bude s narozeninovou oslavou. Písničku posíláme pro Andrejku Francovou, přeji ti k tvým kulatinám všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně hodně zdraví a buď stále stejná, plná optimismu. Tuhle písničku už jsem ti kdysi dával hrát a jsem si jistý, že tě potěší i teď, vzkazuje Marek a vybírá Maywood.
2: Jsme Rádio Blaník.
3: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio

0: Pozdní noc ještě tedy zdaleka nemáme, ale díky i za tento hudební výběr, který je pochopitelně velmi, velmi zajímavý. Maywood, Late at Night, no a další písnička na přání, co by hudební dárek tady na večerním letním Blaníku opět za námi. A my pokračujeme, tentokrát nás čeká Divokej Bill. Milá maminko, přejeme ti k tvým narozeninám pevné zdravíčko, stále úsměvy a spousty kilometrů na kole v přírodě, které tě dobíjí ze srdce, přeje Šárka, která vybírá písničku Vstávej.
1: Výlet na kole krásnou letní krajinou.
2: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
2: na rádiu Blaník.

0: Peter Shaw the Riddle tady na večerním Blaníku. Udělejte někomu neskutečnou radost tím, že mu necháte tady u nás v našem večerním vysílání zahrát jeho oblíbenou písničku. Funguje to, je to skutečně léty prověřeno, písničky na přání. Tady u nás na rádiu Blaník se skutečně těší velké obliby a jsme za to rádi, takže děkujeme, že nám stále píšete na našich webových stránkách, komu máme zahrát. Radioblaník.cz, to je ta správná adresa, kde nám nechte vzkaz pod kontakty. No ale komu můžete tento týden ještě nechat zahrát, vzhledem k tomu, že objednáváte minimálně 3 pracovní dny předem, tak určitě zvládnete objednat písničku třeba pro Luboše, který má svátek ve čtvrtek, Martina potom v pátek, Drahomíra oslaví svátek v sobotu a v neděli má svátek Čeněk. Tak taková malá nápověda, komu ještě v tuto chvíli určitě stihnete objednat jeho oblíbenou písničku na přání. Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, další písnička, která nás v dalších minutách na večerním Blaníku čeká, neboť celé léto i na vaše přání hrajeme hezky česky.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně v Ráž u Písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně.vraž.cz.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
3: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
3: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
3: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
5: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
6: Radio Blaník.
7: Písničky na přání.
8: Příjemně poklidný letní večer s písničkami na přání. I minutu po půl deváté, kdy budeme vzpomínat, tentokrát došel vzkaz z Pardubic. Dnes je to přesně rok, co nás opustila v pouhých 55 letech má manželka Romana, nejlepší žena mého života. Romy, stále mi velmi chybíš, posílám ti touto písničkou vzkaz tam nahoru, vzkazuje Leoš, který vybírá Jelen, Jiřího Pavlicu a Hradišťany. Písnička Miluju tě.
7: Jsme Rádio Blaník.
6: Blaník Rádio.

Co se týká tedy té hudební náplně, o kterou se staráte vy a jsme za to velmi rádi, objednáváte, dá se říct, v předešlých dnech na našem webu radioblaník.cz, kde nás teď zvete do Postoloprt, odkud jste nám také napsali. Přála bych si zahrát písničku pro mého manžela Edíka Pilíka, který dnes slaví krásných 75 let. Přejeme mu hodně štěstí, hlavně zdraví a spokojenosti. Přeje manželka Maruš a děti Ivanka a Janička. Vnoučátka Janička, Máťa Raduška a pravnučka Lucinka. No a pro písničku si skočíme do Hoštic. Nejenom za Michalem Tučným, ale také třeba za paní řídící, anebo Cecilkou.

0: Na večerním Blaníku vzpomínka na finskou kapelu Sunrise Avenue a písnička Hollywood Hills. Za chvíli opět podle vás. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Každý večer mezi onou 19. a již zmíněnou 21. hodinou je na Blaníku. V skutku originální, záleží jen a pouze na vás, jaké písničky se objednáte. Tak i ten dnešní večer je velmi pestrý. Za chvíli tady máme třeba Karla Gotta.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Hezký pondělní večer, pokračujeme stále podle vás. Nejprve nám píšete se Friedlandu nad Ostravicí, kam zdravíme. Prosím o zahrání písničky Jarkovi pro pěkný poslech a pohodový večer. Děkuji, Janka, takže zdravíme. Písnička tady bude za okamžik, ještě totiž míříme do Mikulova a teda vy mi dáváte. Pojďme slovensky. Poprosím zahrať písničku pre partiu cyklistů z Vysoké Primorave, která se momentálně nachází v Mikulově a užívá si dovolenku a spoznává nádherný kraj Moravu. Tak, nejsem rodilý ze Slovenska, to je asi znát, ale mile rád jsem vám i tento vzkaz přečetl. Takže pojďme na Karla Gotta, ráno jedu dál.

Ráno je dodál, Karel Gott a my jsme ve finále písniček na přání. Ten poslední vzkaz k nám dorazil z Prahy, posílám písničku své lásce a všem jen tak pro radost. Podepsána Jana, která tedy vybrala Radka Tomáška a písničku s názvem Žádná jiná. Tak tady je, na večerním Blaníku.

0: Radek Tomášek a písnička Žádná jiná v absolutním finále pondělních písniček na přání s datem 13. července 2026. Podle vás opět budeme hrát zase zítra úderem 19. hodiny. Buďte u toho, pokud by některá písnička tady čekala na vás, byla by škoda, kdybyste to neslyšeli. Byla by škoda, kdybyste neslyšeli v další hodině třeba Petra Spáleného.
1: Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky.
0: Stejně tak Daniela Hulku. A nebo Terezu Kernlovou. Dál vám na Blaníku budeme hrát stejně jako celé léto. Hezky česky.
2: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně v Ráž u Písku.
2: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
2: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
2: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: Lázně pomlčka v Ráž. CZ.

0: Zelenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Tato noc může být i jasná, ale od západu bude přibývat oblačnosti. Na západě může k ránu i zabouřit. Teploty klesnou k 18 až ke 13 stupňům Celsia. Na východě může být zítra dopoledne ještě skoro jasno, jinde nás čeká velká oblačnost. Postupně budeme mít na většině území přehánky a silné bouřky, které budou večer ubývat. Teploty v maximech dosáhnou na 25 až 30 stupňů Celsia. Ale pozor, bouřky mohou být s přívalovým deštěm, 2 cm kroupami a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Slunce třeba v Chrudimi zítra vychází 3 minuty po 5 hodině, zapadá minutu po hodině 21 a tak nad obzorem bude 15 hodin a 58 minut.
1: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
2: 2 minuty zbývají do 21 hodiny.
1: Mirek Téra
0: na Rádiu Blaník.
2: Hezký večer, taky v té další hodině je mi potěšením vám dělat společnost a budu se snažit, abychom si to, jak se patří, užili. Chystám třeba reprízu dnešní dobré zprávy, bez povšimnutí ani dnes nezůstanou sváteční oslavenci a k tomu všemu moře hezkých písniček. Tu první teď zaspívá Tereza Kerndlová. Posílám Schody z nebe.

0: Daniel Hulka zpíval na melodii Vangelise písničku Ráj tady na večerním Blaníku. Jako v ráji se doufám dnes alespoň sem tam cítili třeba všechny markéty, kterým vlastně ještě stále máme důvod zpestřit den, protože mají pochopitelně svátek. Původ tohoto jména nacházíme až v Indii a jeho význam je perla. Dlouze znějící markéta je u nás zastoupená početněji. Nositelek je 59 167, zatímco krátce znějících market je pouze 493. Tím ale dnešní oslavenci nekončí. Svátek má také Margit, Margareta, Megan a Perla. Ze známých osobností pak zmíním alespoň herečku Taťanu Dykovou, která se narodila v roce 1978 v tento den. Všem vám teď na Blaníku tady takhle blahopřejeme a abychom byli dobře připraveni také na zítřek, obracím list a vidím zde tentokrát tři jména. 14. července budou mít svátek Karolína, Karolina a Larisa. Tak jim zítra jejich den udělejme také o něco krásnější. Krásné chvíle teď prožijeme v našem večerním vysílání i při vzpomínce na Bonnie Tyler, kterou posílám. I proto přeji dobrý poslech.
1: Rádio Blaník. Pohodové rádio.

0: Zítra bude mít narozeniny Michal David, který nám teď zpíval písničku z filmu Láska z pasáže Zabitej čas na Blaníku. Pokud jste dnes jaksi promarnili dnešní odpolední dobrou zprávu, pak jste neslyšeli o sovách, kterým tento rok patrně opravdu přeje. Proč? Si poslechněte za chvíli v repríze Dobré zprávy. Do té doby uslyšíme třeba Kateřinu Marii Tichou. Čeká nás písnička Plamen, protože vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
9: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
8: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
9: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
8: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
9: Maxi dotace.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
10: A tomu říkáte rychle?
12: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
13: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
14: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
16: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
15: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy. Prodejny Zeman.cz.
17: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
18: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
19: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
20: K čemu vám jsme dobrý?
21: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Vaše pohodové rádio.
22: Rádio

0: Capaldi byl s námi z písní Someone You Loved tady na večerním Blaníku.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: Od malička mi doma říkali, že sova je symbolem moudrosti a pokud je to pravda, zdá se, že v naší zemi je tento rok moudrosti o něco více. Tedy, jaksi symbolicky, pokračuje Sára Dvořáková.
2: Dnešní dobrá zpráva patří sovám. Zdá se, že letošní rok jim opravdu přeje. Na Písecku se v záchranné stanici Makov vylíhlo hned 7 mláďat kriticky ohrožené sovy pálené. A tím dobré zprávy nekončí. Samice už sedí na další snůžce, takže mladých sov letos nejspíš přibude ještě víc. Je to mimořádně cenná zpráva. V celé České republice totiž podle ornitologů hnízdí už jen kolem 150 párů sov pálených a jejich počty dlouhodobě klesají. Každé odchované mládě tak výrazně zvyšuje šanci, že tyto krásné noční lovkyně z české krajiny nezmizí. V brněnské zoologické zahradě se navíc nedávno vylíhla 2 mláďata sovice Sněžní. Tato sova je známá třeba jako Hedvika z Harryho Pottera a její odchov není vůbec jednoduchý. Proto nám ho teď přiblíží mluvčí zoo Brno Jan Bedřich.
3: Tento druh je přizpůsoben chladným oblastem severu a právě vysoké letní teploty představují pro mláďata velkou výzvu. Naše ošetřování proto během vlny veder nosili k mláďatům led, který pomáhal mláďatům alespoň trochu zpříjemnit horké dny. Malí opeřenci si pochutnávají hlavně na myškách, ale jejich jídelníček doplňují také kuřátka nebo potkani.
0: Sáro, díky za reprízu dnešní dobré zprávy a hezký zbytek večera.
2: Moc krát děkuju a těším se zítra. Ahoj!
4: To byla dobrá zpráva Rádia Blaník.
0: Také pro vás mám jednu dobrou zprávu. Ve 22 hodin tu budou jako tradičně písničky z lásky. Do té doby nám bude zpívat třeba Petr Spálený. Tak hezký večer.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek zpět.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku navízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Hezký pondělní večer vám a přejeme úplně všichni z Blaníku a zvu vás i k poslechu další hodiny. Rádio Blaník. Protože celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tato noc může být i jasná, ale od západu bude přibývat oblačnosti, na západě může kránu i zabouřit. Teploty klesnou k 18 až ke 13 stupňům Celsia. Na východě může být zítra dopoledne ještě skoro jasno, jinde nás čeká velká oblačnost, postupně budeme mít na většině území přehánky a silné bouřky, které budou večer ubývat. Teploty v maximech dosáhnou na 25 až 30 stupňů Celsia, ale pozor, bouřky mohou být přívalovým deštěm, 2 centimetrovými kroupami a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Slunce ve Vsetíně zítra vychází ve 4 hodiny a 57 minut, zapadá ve 20 hodin a 50 minut a tak nad obzorem bude 15 hodin a 52 minut.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: Z večerního Blaníku k vám v dalších chvílích zamíří písničky z lásky, tak ať vám při jejich poslechu hezky přeje Mirek Téra a s některými z vás se budu opět těšit na slyšenou po půlnoci. Na tu si ještě ale počkáme, protože za malou chvíli bude 22 hodin.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Ceperukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
10: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
13: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
14: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Trápí vás špatná okna? Neděsní. Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Deník počasí. Radio
1: Momentálně máme polojasno až jasno na západě a během noci i jinde od západu bude oblačno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude ráno a dopoledne, zejména na východě ještě skoro jasná. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a nebo také bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: A třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
6: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rata tararara, rata trička, rata tararara, rata potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno na západě a během noci i jinde od západu bude oblačno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude ráno a dopoledne, zejména na východě ještě skoro jasná. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a nebo také bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

Příjemnou letní noc s Blaníkem vám za celý náš kolektiv přeje Mirek Téra. Dnes máme úterý 14. července. A pokud je vám toto datum, řekněme, povědomé, napovím, že je máte nejspíš spojeno s Karlem Gottem, který se tedy narodil přesně před 87 roky. To je v roce 1939. A letos 1. října to bude už 7 let, co náš svět opustil. Další významnou hudební osobností a spojenou s tímto datem je Michal David, kterému tímto blahopřejeme k 66. narozeninám. Zapomenout nesmíme ani na 34 638 Karolín, dále 3041 Karolinu a 251 Larisu, které nám připomíná kalendář. Těm tedy přejeme krásný sváteční den. Na tento den připadá také jedno zajímavé výročí. V době streamovacích služeb a internetových rádií už málem zapomínáme na ve své době velmi populární zvukové formáty MP3, které se veřejně začaly používat právě 14. července v roce 1993. Dnes je to tedy 33 let. Tak tedy nerušený poslech dalších písniček, které pro vás máme v obdobném formátu i do dalších minut nachystané. A hlavně poklidnou noc vám všem s Blaníkem.

0: Deník počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno na západě a během noci i jinde od západu bude oblačno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude ráno a dopoledne, zejména na východě ještě skoro jasná. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a nebo také bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

Vzala jsem si sandály a nosila. Škoda, že tu nejsi se mnou.

barvy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 14. července. Dnes má svátek Karolína a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Hluboké nad Vltavou začíná léto v Alšově Jihočeské galerii. Nabídne výstavy zaměřené na krajinomalbu středoevropského symbolismu a secese. 10 hodin dopoledne proběhne představení nové stezky Siluety zvěře u Seneckého rybníka v Plzni za účastí dětí z lesní školky. Od 7. večerní se lidé mohou těšit v Klášterci nad Ohří na festival Klášterecké hudební prameny se sérií letních koncertů a kulturních večerů. Muzeum rekordů v Pelhřimově představí nový drátenický unikát, plně pohyblivou loutku Hurvínka. V Blansku proběhne slavnostní otevření nové bezbariérové lávky přes řeku Svitavu. Šumperk se ode dneška stane dějištěm světového šampionátu mladých hasičů. A na pražském výstavišti začíná v 8 večer 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Vstup je zdarma. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno na západě a během noci i jinde od západu bude oblačno. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude ráno a dopoledne, zejména na východě ještě skoro jasná. Jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky a nebo také bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Fotky z našich akcí,
7: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
6: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.